0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy? Odkud nám voláte?
3: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
4: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
5: Jo!

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Něco málo po 6. hodině posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dobré ráno. Pojďme na zprávy. Kdybyste tady slyšeli štěkání, tak...
0: Je to jo, tak to jsem já, kaporánu.
1: Pojďme tedy na to. Francouzští poslanci schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. A na nic se nečeká. Zákon má totiž vstoupit v platnost už v září. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Zavedení opatření slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovil prezident Petr Pavel.
0: No to je dobrý, to je dobře, ale.
1: Prosím mě, pojď tam na Tlucku.
2: Stovky východočechů míří do Polska pro meruňky a okurky. Nejvíce oblíbené jsou drobné nakládačky. Obvykle platí jednoduché pravidlo. Čím menší okurky, tím vyšší cena. Prodávají se na kila nebo v několika kilogramových balení. Z východních Čech sem nejčastěji lidé jezdí koncem týdne a v sobotu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Počkej, to čím menší okurky, tím větší cena, nebo naopak? Je to přímá nebo nepřímá? Nevíme.
1: Já ty zprávy nedám dneska.
0: Dáme.
1: Pojď tam na dopravu.
0: Myslíš ne? Jdeme. Evropa 2, kde to stojí? Teď to bude vážný.
1: Ježišmarja.
0: Ne.
1: Ještě ta nahláška. Pozor, si dejte na D10 z Prahy do Turnova. Mezi 38. a 39. kilometrem máme tady hlášenou straženou zvěř. Pojď počasí.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa
0: 2. Třeba vyjde to počasí. Připojďme.
1: No. Zpočátku jasno až polojasno, během dne pak čekáme od severozápadu postupně oblačno, teploty 19 až 24. Tak to byly dnešní první zprávy a teď už začíná zábava s Ivčou a Koťákem.
0: Zvládla jsi to nádherně. Tak my, jestli lidi nechtěli dnes poslouchat Evropu 2, tak teď už prostě chtějí, musí vlastně.
4: Jako tu kvalitu těch zpráv asi nepřeskočíme. Uvidíme, budeme se snažit.
0: Ale já bych řekla, že naopak, dneska máme docela dobrou startovní pozici. Evropa 2.

0: A to jedno, jestli to je třeba řízení pod vlivem alkoholu nebo závažný trestný činy. Třeba známý příklady jsou podle mě za mě. Mě se vždycky vybaví teda Winona Ryder, což je ta slečna z Střihoruký Edward.
1: Já jsem do ní platonicky zamilovaný úplně.
0: Doteď. Mm. Ona je jako nádherná. No tak ta v roce 2001 byla například zadržena za krádež zboží v obchodním době v domě a odsouzena k podmínce a veřejně prospěšným pracem. Pak tady máme Mela Gibsona, který byl zatčen za řízení pod vlivem. A víš, kdo ještě úplně miláček podle mě Ameriky teď? Ten chodí do podcastů a třeba mluví o tom, jak se dělá tuna pomazánka prostě. A všichni to pak dělají. Matthew McConaughey.
1: No, a taky Justin Timberlake, že jo? Teďka měl v poslední době jako velice zajímavou kauzu. A já ti řeknu, ale k čemu...
0: A Matthew McConaughey byl v roce 99, prosím tě, zadržen za narušování veřejného pořádku a držení marihuany.
1: Ale.
0: Opravdu. Ale. A Justin taky, no.
1: Tak to
0: no,
1: mám tak téma, kterým bychom mohli navázat, ale když jsme zda zrovna u toho alkoholu, tak já jsem jako fascinovaný tím, jak ta Amerika, která je v mnoha ohledech super prudérní, tak v každém jednom filmu prostě vidíš scénu, kdy prostě pijou v baru, nasednou do auta a jedou domů.
0: A třeba jsou to detektivové hlavně.
1: A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší a těch filmů jako bezpočet.
0: Podle mě tím, že jsou to policajti a detektivové, tak to pak nemá kdo řešit. Za chvíli si řekneme o někom, kdo prostě těch problémů měl habaděj a já vůbec nevím, jak mohl pak jakoby hrát roli, kterou hrál. Víš koho myslím? Víš koho?
1: Tuším.
0: Posloucháte Evropu 2.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
1: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
1: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9. a 11. na Evropě 2.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
12: Ukáž. Teda.
11: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
12: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
6: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Doječino Evropy 2, posloucháte prázdninové ráno na Evropě 2, je středa 22. července a my se tady s Koťákem bavíme o slavných hollywoodských umělcích, kteří měli problémy se zákonem. A došlo na jedno jméno, který oba podle mě milujeme. Nějak, jako?
1: No tak jako miluju, asi takhle. Nedokážu říct, že bych ho miloval, ale takhle, tu jeho seriálovou roli jsem měl velmi rád. To je přesně takový, v tom období, kdy ještě neexistovaly televize, u kterých jste si mohli vrátit ten program v jakýkoliv moment, tak jste museli chodit domů na čas, jo? A já třeba, když jsem běžel ze školy, tak jsem koukal, já nevím, to byly ty Čarodějnice dávaly,
0: Čarodějky SRO,
1: myslím. MacGyvera. A mezi těma typama seriálů vím, že byl i Kutil Tim.
0: Ano.
1: Což je můj velmi jako oblíbený seriál, ve kterém hraje Tim Allen.
0: Ano, je to o pánovi, který je takový hodně spořádaný. On má rodinu a do toho má ještě svůj vlastní biznis a tedy je takový jakoby hodinový manžel, na tom udělal biznis, že má ještě svůj seriál. V tom seriálu má svůj pořad. Svůj seriál, kde se svým kamarádem vlastně říkají, jak na to, jak udělat dřevo, jak vyrobit tohle.
1: Tam ta druhá postava se jmenuje L a ten je vlastně jakoby šikovný a ten Kutil Tim je jako nešikovný a vždycky prostě spáchá nějaký prostě fail.
0: No, ale vlastně je to roztomilý a bylo to vždycky roztomilý. No.
1: No a Tim Allen je pochopitelně velká hollywoodská hvězda, ale ještě 4 měsíce, nebo fakt jako by chviličku před začátkem natáčení tohoto ikonického seriálu, který ho úplně proslavil, který ho doslova udělal, tak byl ve vězení. Byl ve vězení, protože ho chytla policie, když měl u sebe, měl u sebe kokain.
0: A víš kolik? Já to vím.
1: 1,4 pounds, přepočítal jsem si to, je to 650 gramů. Asi.
0: 650 gramů tady toho bílého prášku, což je vlastně skoro neuvěřitelné. Prostě je to strašně moc. Je to takový ten obrovský dealer. To není dealer, to je takový ten, co to je prostě...
1: To je dealer, co dává ostatním dealerům.
0: To je dealer jako, dealerů.
1: Přesně tak.
0: No.
1: A víš prostě, jak on se z toho dostal nakonec, že mohl doma natáčet. On napráskal ty kolegy. Takže to je ještě snitcher.
0: Tyma, kdo by to do něj
1: řekl? Kdo by to do něj řekl? Takový sympatiák. Kdo by to dýloš a ještě práskač.
0: Hele, ale ještě jsem slyšela, že on byl propuštěn teda v roce 81, začal natáčet pak Kutila Tima a slyšela jsem, že on se pak celý život, ale vlastně skoro jako bál.
1: Že to není vytáhne.
0: No, protože napráskal asi 25 lidí údajně. Víš, a to nebyly lidi, co jen tak jako, co pak natáčeli Kutila Tima. To byly lidi, co zůstali v tom podsvětí, takže on jenom, když montoval prostě dřívka s Elem nějaký,
1: to byl nervózní,
0: tak jenom, co když mě pořád no to musí být strašný, žít v takový nejistotě, Koťáku.
1: No
0: to neznáš, ale viď?
1: Vůbec
0: že ty si nic nikdy neudělal.
1: Já jsem, ne nikdy.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřijte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
10: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
13: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa na Evropě 2, 10 minut před 7 hodinou raní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Musím ti říct něco, a teda v příští hodince to řeknu. A teď takový malý kvízek, protože jsi muž a já jsem si taky vzala muže. My jsme jako za manžela a tak spolu řešíme doma spoustu věcí manželských. Můj muž si včera nechal udělat jeden test a od té doby, co si ho nechal udělat, se tím chlubí. Jaký test to je?
0: Je to IQ test?
1: Ty jsi ale fakt chytrý. Jaký test by to taky jiný mohl být? Já nevím,
0: otcovství třeba.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík CZ a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík CZ.
2: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o 2 noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.
4: Evropa 2.

0: Přesně 7.03 posloucháte Evropu 2 22. července a zprávy má pro nás Katka Podrazká.
1: No, na vznik kopie obří betonové plastiky s názvem Rovnováha, která se zřítila v pátek ráno na branické straně Barandovského mostu, vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Samovolný rozpad plastiky předběhl rozhodnutí o její plánované demolici. V anketě serveru Novinky.cz se ale veřejnost přiklání k tomu, aby se památka neobnovovala. V Kongu objevili nový druh opice. Jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Dostal vědecké jméno Columbus Kongoensis a je extrémně zajímavý tím, že má téměř lidské rty. A teď už Lucka.
2: Krajská nemocnice v Liberci dokončila novou teplárnu. Zařízení je už měsíc ve zkušebním provozu. V úterý tak mohlo začít bourání starého centra. Na jeho místě bude stát část nového pavilonu urgentní medicíny, který se od roku 2023 staví v sousedství. Projekt za 4 miliardy korun má být hotový v roce 2028. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná, informoval o tom v tiskové zprávě Atletický svaz. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí, po porodu se chce vrátit.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D10 z Prahy do Turnova. Mezi 38. a 39. kilometrem máme hlášenou sraženou zvěř. Opatrně taky na D1 na trase Brno-Praha. Na 67. kilometru je ve stoupacím pruhu odstavené auto, no a komplikace nám hlásí taky D7 na příjezdu do Prahy. Od Slaného se zpomaluje kvůli omezením.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Počátku dne bude jasno až polojasno, během dne čekáme od severozápadu postupně oblačno až zataženo, odpoledne pak ojediněle s přiháňkami. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje i v Českoťákem.
4: Já bych chtěl říct, že jsem si připravil jeden lifehack. Co to je?
5: Lifehack. Já jsem si připravila takovou radu, nebo spíš ponaučení, proč nejsou IQ testy doma žádoucí. Víš, v domácnosti, posloucháte Evropu 2.

0: Imagine Dragons na Evropě 2, máme 7 hodin 19 minut, od mikrofonu zdraví Koťák a taky Ivanka. Mám tady teorii, která se v mém případě potvrdila. Tak.
1: Ježíš, jo? O čem ta teorie, o čem tak ta jako teorie nebude?
0: Tak já začnu takhle jako od lesa, jo, úplně.
1: No.
0: Byl jsem teďka na prvním víkendu festivalu Tomorrowland, byl jsem se jako podívat.
1: Mm-hmm.
0: A musím říct, že to je jeden z těch jako nejlíp zmáknutých festivalů. Organizace je neuvěřitelná. Přílet i odlet vlastně z Belgie byl jako na velmi vysoký úrovni. Nechápal jsem, jak dokáže i to letiště odbavit tolik lidí. Ten festival, jak dokáže odbavit tolik lidí. Je to jako o stovce detailů, ale o tom vlastně jako nechci mluvit. Ale chci říct, že jeden z těch skvělých detailů bylo, že ten Tomorrowland má neuvěřitelný jakoby food court. Představ si jako cokoliv, já nevím, tacos, pastu, burgery, prostě všechno, co máš rád, veganský jídla, fočka, všechno tam na tom festivalu měli. A protože jsme byli v Belgii, tak tam měli i speciální jakoby ústřicovou stanici.
1: No jasně.
0: Teď tam jsou ty lidi s těma a otvírají to a jede to jak dobře namazaný stroj. A mali tam, já nevím, pornstar, martini, oysters a takhle.
1: Cože pornstar?
0: No, je to taková jako speciální úprava té ústřice, že ti k tomu dá, já nevím, třeba nějakou citronovou emulzi, výborně dochucený a na spoustu způsobů. Jo? Takže měli ty nejslavnější úpravy těch ústřic a ty jsi mohla dát nějaký degustační set. No a tak jsem neodolal, říkám, to je docela flex, dát si na festivalu, kdy jsi zvyklá, já nevím, na bramborák, na langoš nebo něco, dát si ústřice. Tak jsem si jako dal ústřice a dal jsem si jich vlastně jako relativně dost. Chci říct, že jsem to neplatil, jo, platil to někdo jiný, ale v pohodě.
1: Ty máš svého nějakého manažera, sponzora, co to platí?
0: Sugar daddyho mám takovýho, no, přesně. A dal jsem si ty ústřice. No a chci říct, že se s menším odstupem časovým potvrdila jedna teorie a to je, že...
1: Počkej, já ti to pak chci, můžu pak něco, no?
0: No, klidně, chceš to říct teď?
1: Tak jestli to jsou, tak já schválně řeknu svůj příběh a ty mi pak řekneš, je to ono?
0: Asi to bude ono, no.
1: Já jsem jednou byla zase na dovolený s manželem, je to 2 roky, a dala jsem si, miluju ústřice, ale miluju je tak, že jsem je měla v životě tak 2x, takže jsem říkala, miluju je strašně. Chci tady 25 ústřic, jsme si objednali.
0: Ježišmarja.
1: Takže jsme si snědli ústřice a pak jsem celou dovolenou...
0: Jo, ty si je prozvracela, aha.
1: No ne, měla jsem otravu a smrdila jsem jak ústřice.
0: Jo, takhle, tak já chci se říct, že jsem měl to, že se to projevilo na mé, řekněme, sexuální
1: náruživosti. Ne, je to tak. Nekecej, a to jsi byl už doma, nebo jsi byl ještě na tom festivalu bez svý přítelkyně?
0: V letále jsem byl sám.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
4: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
2: Songy na psání.
5: Co ti můžem zahrát?
3: Cože?
5: A pro koho to bude?
3: Cože?
2: Nebo legendární song za trest.
3: Jo.

0: stylu.
1: To je Mionetto.
0: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
1: Mionetto.
0: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
1: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
6: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 22. července. My jsme si říkali, co jsme si to říkali?
1: No, my jsme se tady bavili o afrodiziaku,
0: ano,
1: tedy
0: ano.
1: O ústřicích. Já jsem zmiňoval, že jsem tak nějak jako uvěřil tomu efektu, že ty ústřice ho mají, protože jsem na Tomorrowlandu měl možnost si dát jako takový speciální set ústřic. Měl jsem jich docela dost. Měl jsem pocit, že to tak nějak ve mně pne, pracuje.
0: Teď samozřejmě víme, že je ráno, víme, že jsme v rozhlase, víme, že nemůžeme, že není po 22. Přesto se zeptám, jak jsi to zjistil?
1: Měl jsem takový... Pnutí, jasně. Ježíš, to je hrozný. Takový jako... Stěžka se mi dýchalo, řekl bych. Jsem měl jako...
0: Bylo ti spíš, nebylo ti blbě spíš?
1: Nebylo. Já teda chápu, že ústřice můžou v lidech evokovat právě i tu druhou věc, že třeba špatná ústřice, což teda mimochodem, jaký blázen si dá v létě někde na festiáku ústřice? Kdo? Že jo, protože... A se jak... to fakt jako může pokazit. Já jenom chci tady jenom doplnit, že ono to vlastně není úplně vědecky podložený, že by měly tyhle účinky. Mm-hmm.
0: Hele, a mě spíš napadá, jaký blázen si možná může zaměnit vzrušení s faraonovou pomstou.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
8: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
6: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
12: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
13: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Ústřice jsme rozebrali, před námi je další téma. Nevím přesně, jakou bude mít pointu, ale trochu se obávám, že pokud si v rodině uděláte IQ test, který dopadne pro vás dobře, může to mít vliv na mezilidské vztahy. Pletu se?
1: Ne, nepletuš se. Můj manžel předevčírem, já vysílám tady, a on mi předevčírem posílá sem, když mi to zrovna moc nejde, mám pocit, víš, a posílá mi, abys věděla, s kým máš tu čest.
0: Ježišmarja. To je blbej start.
1: Posílá mi print screen, prosím tě, u nich v práci si nechali dělat IQ test. Takový tenhle pravej, jako ne, že uděláš nějakou aplikaci.
0: Profi.
1: A to už mi říkal, a byl z toho trošku i nervózní. Říkal, buchví, jak to dopadne, já jsem měl tenkrát na výšce něco, bylo to jako dobrý, ale možná ono se to jako i může tím věkem jako nějak zlepšit. Já říkám, to nebude, nemůže to být horší. A skoro mi ho bylo líto a říkám, co když přijde prostě že s osmdesátkou.
0: Forrest Gump prostě.
1: A on mi posílá prostě print screen něčeho, co se jmenuje Extraordinary Genius.
0: Neobyčejný genius. Neobyčejný genius. A
1: můj manžel má IQ 143. Mm-hmm. A to mi poslali a říkám, to není možný, to mají přeci vědci a mají to lidi, co opravdu pro společnost něco dělají.
0: Co jsou prospěšní pro společnost.
1: A on nelenil a udělal si další dva IQ testy, takový ty sice už aplikace, něco, ale vyšlo mu to o jeden nebo dva body, prostě opravdu.
0: Měl jednou ještě víc.
1: Jednou měl 141, takže to je už hodně blbý. Ne, a jednou měl 144.
0: Ivčo, jaký to je žít s géniem?
1: Je to skvělý, včera jsme se hádali o jedný pitomosti, ale to je jenom, pamatuješ si, jak, a já říkám, no to byl rok 2000, a teď, ale spíš to bylo o vzpomínkách, ne, o inteligenci, a on jenom ukázal ten print screen zase, extraordinary genius.
0: Počkej, to je takový ten odznak, jako mají policisté, kdykoliv je potřeba ho vytáhnout, tak ho vytáhneš, říkáš, hej, ticho, já jsem policista, zasahuju, takže kdykoliv se hádáte ty s Ondrou, tak ona tebe teďka vždycky může vytáhnout.
1: Bylo to nejhorší, co se mi mohlo stát a za chvíli můžu pokračovat v tom, proč ode mě teď chce manžel, abych si udělal IQ test.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
4: A kdy to bude?
3: 23.7.
4: A kde to bude?
3: V areálu A7 v Olešovicích.
4: A kde si můžu koupit lístky?
3: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Každá princezna čeká na prince.
7: Pokáč, Lollipops, Milan, Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.cz.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar nastat.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.

0: 22. července posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Káťa Podrazka je připravena. Pojďme na zprávy 8 hodin.
1: Krásné dobré ráno. Starší byty, rodinné domy i nájmy dál zdražují. Ve druhém čtvrtletí šly ceny starších bytů meziročně nahoru o 13%. Průměr navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9% a opět začaly růst také nájmy. V Německu roste počet případů sexuálního násilí na dětech. Naprostá většina obětí byla ve věku mezi 6 a 13 lety. 74% obětí byly dívky a 26% chlapci. Obzvláště varující je skutečnost, že v 54% případů se oběť a podezřelí spolu znali. A my už se teď podíváme do regionu.
2: Budoucí trasu dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi prověřují pyrotechnici. Pracovat by měli na území o rozloze přibližně 80 hektarů, kde mohou být zbytky munice z druhé světové války. Teprve po dokončení jejich průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a archeologický výzkum. Dosud je v provozu několik úseků dálnice D55 v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Další se budují, případně se jejich výstavba připravuje. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: No a pojďme se podívat také na sport. Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debut v Drezu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Bořil dostal v dubnu trest za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové. Bořil se tehdy neovládl po nařízení pokutového kopu pro domácí a v nastavení byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Sápal se na rozhodnutí a spoluhráči ho museli držet. A teď pojďme na dopravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si, na D7, na výjezdu z Prahy na 4. kilometru v levém pruhu je auto po nehodě a počasí.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Ráno a zpočátku i dopoledne čekejme malou oblačnost, postupně ale začne od severozápadu přibývat. Odpoledne a večer už bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje i včas koťánky.
4: No teda se omlouvám, já tady asi, Katka byla skvělá.
1: Ty to strašně narušuješ.
0: Ne, Katě dneska taká skvělá, vy jste holky dneska tak výborně rozjívený, jako moc mě to s váma baví.
4: Máme hezký období.
3: Evropa 2.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.

0: Půlnoční hřích, tak to je to, co zaznělo dneska 22. července, takhle při středě na Evropě 2. A je tady Koťáka Ivana.
1: Jedno z témat, které jsme objevili tento týden, jsou mikroplasty.
0: Yeah.
1: Včera jsme to tady řešili vlastně s Káťou Říhovou, která vlastně říkala, že zhlédla na Netflixu jakoby dokument a co všechno v té domácnosti je dělaný jako z mikroplastů a jak se ty mikroplasty vlastně dokážou dneska dostávat do těla velice jednoduchým způsobem. Jo? Máte nějakou plastovou krabičku, ohřejete si nějaký jídlo, nebo když si na benzínce vlastně třeba dáte, já nevím, kafe do toho papírového kilímku, tak ten je potažený taky vlastně nějakou folií.
0: Máte spodní prádlo.
1: A máte spodní prádlo a sliznicema se vám to dost. A je to všude. Ta expozice mikroplastů tam má i všude, jo?
0: Mm.
1: A vy si říkáte, no tak to s nás rozesmutnil a proč nám to říkáš? Tak buď to si kupte bavlněný prádlo, to byla jedna z věcí, a nebo začněte jíst kimči, protože, a zase podotýkám, jo, jsou to věci z Instagramu, jo?
0: A to je fermentované teda...
1: Je to fermentovaný zelí, je tam, já nevím, česnek se tam dává, je to korejský fermentovaný jídlo.
0: Mm.
1: No a tahleta věc, údajně, věci uvádí, že až 80% mikroplastů právě pravidelná konzumace kimči dokáže z těla dostat.
0: To znamená, jestli žijete normální život, jako my všichni úplně, protože já si skoro nedokážu představit, podle mě to musíš být bezdomova, abys nežil s mikroplastama.
1: Nejde to.
0: Asi nejde. Máš všechno, máš kávovary, máš... My jsme se včera s naší kolegyní, jak si už podotknul, s Katkou Říhovou, bavili i o tom, že když máš takovou tu...
1: Mlínek na sůl třeba,
0: nebo
1: ano,
0: na pepř, tak ta sůl, než se ti dostane tím za šmodrcháním...
1: Ta drtička jako taková je zkrátka plastová. Takže to, co drtí tu sůl, je
0: ano,
1: plast.
0: Ano, a je, údajně se tam dostávají mikročástice z mikroplastů, tak prostě...
1: Kdybyste, nedej bože, třeba doma měli plastový prkínka, ono tohle už se podle mě jako ví, jo, ale je dokázaný, že vlastně v průběhu nějaký jako periody jste schopný sníst kreditní kartu jako z plastu.
0: To je strašný.
1: No.
0: Pojďme to uzavřít
1: kimči.
0: Takovým souslovím kimči do každé rodiny.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Nechtěji, už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Innoči přináší tip na výlet.

0: Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Youngblood za námi. Hello, heaven, hello. Tak to já říkám teď na koťáka. Hello, hello, koťáku.
1: Hello, hello. A možná bychom mohli dát ještě takovej dozvuk mistrovství světa ve fotbale, které tedy ovládlo Španělsko.
0: Ano.
1: A je tam takový jako fun fact, že i děti můžou být dobrá investice.
0: Jo, já vím, co
1: myslíš. Možná nemáte ty parametry, že sami budete milionářem, ale to neznamená, že si nemůžete udělat hrozně šikovný dítě. Jamin Yamal, což je 19-letá superhvězda, která hájí barvy Barcelony a je zároveň reprezentantem. Je to takový ten kluk, který má parametry to dotáhnout tak daleko jako Messi nebo Ronaldo. A teďka je z něj i mistr světa. Mistrovství světa se mu podařilo. Klukovi ano. Je 19 let a víte, kolik je jeho tátovi?
0: No já vím, že se narodil v roce 92 nebo 4. 99.
1: Ne. Tatínkovi. Tatínkovi je to 92.
0: 34. No, 92 se narodil.
1: Chápeš to. Ten jeho táta je ještě o 4 roky mladší, než jsem já. Jako bezdětnej.
0: A já mám už vyhrává mistrovství světa jenom.
1: Co a má obrovskou haciendu, má obrovský mansion tam někde jako u pobřeží. Dobrý, no, jako dobrá investice.
0: No, to je nádhera, to je nádhera. Je pravda, že my jsme se tomu doma včera zasmáli, protože jsem zkoušela tady tu otázku na svého manžela, říkám, víš, kdy se narodil Yamalův táta? A já říkám, on nevím, já říkám 92. A on, jako Yamal, dítě vohodně mladší, jako by to neví. A říkám, mluvím o tátovi. A on, to není možný. A pak jsme to zjišťovali, no, jako by to skvělý.
1: Ale teďka si nejsem 100% jistý, jestli Yamal má 19 let. On musí mít asi míň, mu je asi 17, neříkej mi, že
0: 18.
1: by ho měl, tak to by ho měl táta v 15 třeba,
0: měl,
1: že jo?
0: Měl ho v 15.
1: Neměl.
0: Ježišmarja.
1: Fakt,
0: já
1: jo.
0: Nevím, jestli to víš, ale spermie ti fungovaly, Kubo, už v 15 letech.
1: No mě asi ne, ale někomu jinému.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
3: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Posloucháte Evropu 2, je 22. července, středa, svatá Magdalena a teď je tady Pavel Cejnar. Ahoj Pavle.
1: Nazdar.
0: Pavle, dneska jsme měli téma IQ testy. Normálně já jsem říkala, že jsem je to teda takový.
1: Já jsem slyšel, že jsi se vytahovala, že tvůj manžel je jako hodně chytrej.
0: Tak jsem to slyšel.
2: To je hrozně hezký říct jenom. A víte, můj manžel má vysoký IQ, ne já.
0: Má 143, ne já. Ne, on teda pak chtěl, to jsem právě zapomněla říct, jestli vás to zajímá, on pak říká, tak si to změř taky.
1: A ty jsi vyndala metr, jo, a já začala měřit?
0: Ne. Já jsem si představila, že bych si to jako nechala někde tak nějak jako změřit. A teď by vyšlo takový to fakt strašný číslo. Víš, já jsem, jako je...
1: Co znamená strašný číslo, jako vysoký nebo nízký?
0: Na hranici třeba takový to...
2: Na hranici své právnosti. Na hranici dáme jí občanku nebo ne.
0: No, a tak jsem se rozhodla, že to dělat nebudu. Ty jsi někdy měřil IQ?
1: Bojíš se.
0: No a ty jsi někdy měřil IQ?
1: Neměřil.
2: Já jsem teda byl u svý terapeutky, musím říct, a ona říká...
1: Ty máš terapeutku?
2: Pořídil jsem si terapeutku.
1: Ty taky, jo.
2: No, ale to je důležitý chodit si povídat.
0: Zkus
2: takhle
0: to.
2: Prostě. Tak, já si rád stěžuju.
1: My si povídáme doma.
0: My taky.
2: A ona mě kouká a říká mi, podle mě máte jako velmi vysoký IQ a já, jo, ale zjišťovat to radši nebudu, že jo.
0: No.
2: Tím teda myslím třeba 100, 105.
0: Ty máš velmi vysoký, krásných 85,
2: děkuju.
0: Ale zase máš tu sociální a emoční inteligenci.
2: Děkuju.
0: Posloucháte Evropu 2, teď tady s váma bude Pavel Cejnar, který si nikdy neměřil IQ a ani nechodí k terapeutovi.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Maximum tvý muziky.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českým éteru. Dance Extravaganza

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 9. hodina je tady, 22. červenec je tady, středa, a Káťa Podrazka je připravená, je to tak?
2: Ano.
1: Pojďme na zprávy Evropy 2.
2: Krásné dobré ráno. Nad Prahou dnes v 11:30 dopoledne cvičně proletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Velitelství pro operace armády České republiky dnes totiž symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. V australské nemocnici se stala velmi neobvyklá věc. Maminka 4 dětí přivedla na svět jedno vaječná čtyřčata. Šance na takový úkaz je 1:15 milionům. A teď už slovo předáváme Lucce.
3: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Do kolony aktuálně vjedete na D5 ve směru z Plzně do Prahy. Kolona popojíždí od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Pozor taky na D8 na 30. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto s defektem.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Zpočátku dnešního dne čekáme malou oblačnost, postupněji ale začne od severozápadu přibývat. Odpoledne a večer už bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami. No a teploty nám vyšplhají na 19 až 24 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejnar.
1: Příjemné dopoledne vám přeju, 9:59. I dnes budu něco rozdávat, detaily si řekneme už za chviličku. Teď šabuzí, hezkou středu všem.
0: Evropa 2.

říkám lední atmosféra, tak my v tom budeme pokračovat. Poli Garant a Milan Andreu za chviličku, ale teď tohle jsou Maroon 5. Hezkou středu, 8 minut po 9. hodině.

0: Ladí vás Evropa 2, Polí Garant, Milan André, ty nikdy nesklamou. All My Life, 13,5 minuty po 9. hodině. Tak říkal jsem to už na začátku, lehce po 9. hodině, že i dnes budeme soutěžit a i dnes mám tady vstupenky a musím to říct rovnou hnedka do Aqualandu Moravia pro celou velkou vaší partu, protože mám tady celkem 10 vstupenek na celý den, kromě bazénu, tobogánu, můžete i do wellness, je to paráda a všechno je to platné až do konce července příštího roku. Takže máte na to dostatek času, kdybyste si to chtěli vybrat postupně ve dvou, tak samozřejmě můžete. No a jak se ke vstupenkám dostanete? Jakmile uslyšíte někde mezi songy takovejhle skok do vody, tak popadněte telefony a volejte sem do studia na 257 408 88. Ten skok se může objevit kdykoliv. Dneska je středa, přeju vám pohodovej den, doufám, že bude zase skvělej, letní a na mnoha místech prosluněný, i když ty teploty zatím trošku letně stagnují, ale když jsem se podíval, tak je to takovej dlouhodobej normál v tento den a v tomto období, ale o víkendu už by to zase mělo vystřelit nahoru, tak jak jsme zvyklí na letní třicítky. Tak těšíme se na to a já vám přeju krásnou středu s Evropou 2.
1: Ať máte krásný den,
0: krásná píseň,
1: krásné
0: krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den
0: na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně,
0: krásný,
1: krásné,
0: krásný,
1: krásný den s Evropou 2.
2: Pavel Cejnar, Evropa 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
3: Já, ty vole, já mám víc radost. Já vás miluji vás.
4: Ale víš co?
3: Díky vás. Chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuji, hrozně moc děkuji.
4: Ani nepoděkuje.
3: Ani nepoděkuje a už
4: neotravuji.
3: Ahoj.
2: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Doktor Max.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro frukty s šampon za 99,90 a viska z kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Je, prázdninová mateřidouška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
4: máš? Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
11: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
4: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
11: Nadupaná červencová mateřídouška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: prázdninovou letní Evropu 2. No a já musím jenom konstatovat, že následující písničky bych chtěl věnovat všem, kteří mají dovču, a nebo jste se nám z dovči ozvali, protože je to hezký, že jste s Evropou 2 i třeba mimo Českou republiku. V rámci naší aplikace nás můžete prakticky poslouchat kdykoliv, kde máte internet. To jsme samozřejmě rádi a posíláte nám pozdravy, takže já to musím jako odvrátit zase zpátky, pokud někde se nacházíte a posloucháte, tak i odsud z Čech, konkrétně z našeho studia, vám posíláme za chviličku Lake Malawi, Topika anebo Imagine Dragons. To je prostě muzika, která vždycky dopoledne naladí na tu správnou notu a atmosféru. Mimochodem, když už jsme u těch dovolených, je to jedno, kam jedete. Je potřeba, abyste si odfrkli, jo. A tvoří se tady jeden obrovský nešvar, který odkryjeme a řekneme si o něm už za chviličku, abyste náhodou to neudělali tak, jak se to nemá. Takže malinko poradíme, protože vždycky pro vás chceme jenom to nejlepší. Tak pohodovou středu a hezké léto s Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Zábavě. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
10: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
11: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.

0: 9 hodin 46 minut k tomu a já tady mám jeden nešvar, který se týká právě dovolených, takže pokud ty máte ještě před sebou, možná, že byste se tomu mohli vyhnout. Celý rok se těšíme na dovču, na tom se shodneme, těšíme se a moc se těšíme. Představujeme si dlouhé ráno bez budíku, klídek, pohoda, pocit, že konečně vypneme, jenže realita bývá jiná. Po návratu nás čeká únava, kufr plnej špinavýho prádla a otázka, jak je možný, že si potřebuju odpočinout po odpočinku, jo? Možná jen od dovolené očekáváme něco úplně jiného, než co nám může nabídnout, ale ne, prostě dovolená je od toho, abychom odpočívali a často se ptáme, kdy začíná dovolená. No možná někdo říká, že na letišti, nebo když nastoupíte do auta, někam cestujete a tak podobně, jenže odpočinek totiž nezačíná v autě anebo na letišti, začíná ve chvíli, kdy si dovolíme zpomalit, to je důležitý, bez pocitu, že bychom měli být neustále aktivní a možná právě to je ten nejcennější suvenýr, který si můžeme z dovolený přivíst. Na magnetku na lednici zapomeňte, ale schopnost občas nic neřešit je úplně to pravý ořechový. A dokonce se říká, že úplně nejlepší, abyste si to vychutnali, je třeba zpomalit a lehce jako odpočinout, když už začnete balit a pár dní předtím, než ta dovolená začne, protože potom do toho vlítnete jako a neodpočinete si. Tak my vám přejeme, já vím, může to být individuální, abyste si odpočinuli, abyste se vrátili plný síly, energie, aby jsme do toho dalšího v pozovkách školního roku nebo dalšího roku po té dovolené vkročili správnou končetinou a měli jsme prostě tu atmosféru tak, jakou má být. Alex Warren, Laura Onusko a za chviličku čerstvé zprávy. Na 10. připravujeme tak hezkou středu a opravdu zpomalte, odpočiňte si, je to potřeba, baterky máme jenom jedny.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
7: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
8: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holo. Paul Fairness z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních Shakespeareovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
9: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
10: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Europa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na hotel Frimburg.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 10 hodin, skoro přesně, středa 22. červenec, ladí vás Evropa 2. Káťa Podraská má zprávy, pojďme na ně.
2: Krásné dopoledne. Tragicky dnes skončil konflikt mezi dvěma muži v Ústí nad Labem. Jeden z nich utrpěl při potyčce bodná zranění, kterým později v nemocnici podlehl. Policie oznámila, že v souvislosti s případem zadržela jednu osobu. Francie je první zemí v Evropě, která definitivně schválila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. A na nic se nečeká. Zákon má vstoupit v platnost už v září. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Zavedení opatření slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. A teď už Lucka.
3: V Česku může být o turistický cíl méně. Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek ze zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody České republiky. Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté. Vyplývá to z podkladu návrhu na vydání zákazu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Informoval o tom v tiskové zprávě Atletický svaz. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí, po porodu se chce vrátit.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S časem navíc počítejte na D8 na příjezdu do Prahy. Kolona popojíždí už od sjezdu na Zdiby, a to až do omezení v Kbelské. Pozor také na silnici číslo 34 na trase Třeboň-Jindřichův Hradec. Vážná nehoda se stala na obchvatu Stráže nad Nežárkou. Zasahují tady záchranáři u vážné nehody.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Teď panuje ještě malá oblačnost, ovšem postupně ji začne od severozápadu přibývat. Odpoledne a večer už bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami. No a nejvyšší teploty nám vyšplhají na 19 až 24 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
1: Ano, jistě, pokračujeme a pokračujeme hezky, letně. Disturb it už za chviličku, ale teď mají přednost One Republic. Hezkou středu!
4: Evropa 2.

Posloucháte středeční dopolední Evropu 2. Mně tady přilítla zpráva, taková velmi zajímavá. Představte si, jedna turistka z Milána přivezla naspět na Sardinii 40 kilo křemenného, to je vlastně křemený písek, který její rodina před 50 lety odvezla z tamní pláže, aby si zkrášila zahrádku, jo. Takže ona to opět zabalila, 40 kilo, to je docela dost, že jo? Když s tím máte jít někam do letadla, nebo nevím, jak to převezla, to tady nepíšou, ale vrácením materiálu tady ta žena splnila poslední přání svojí maminky a přání, když je poslední, tak by se mělo splnit. Takže písek je tam, kde má být. 50 let je taky dlouhá doba, no a jestli máte nějaké podobné přání, nemyslím zrovna teďka úplně to poslední, ale tak splňte si ho, protože přání jsou od toho, aby se plnila, jo? Tak třeba máte nějaké přání na nějakou dovču, nebo třeba na nějaké místo, kam byste se chtěli podívat, jeďte a uvidíte, hnedka ten život nabide úplně jiný grády. Pokud máte přání s nějakou partou na nějakou koupačku vyrazit, můžete, protože soutěž ještě nebyla a já tady mám 10 vstupenek na řádnou, velkou a nádhernou koupačku. Ten výherní signál, anebo ta soutěž se může objevit kdykoliv. Tak zůstaňte i dál s Evropou.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
7: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Přijďte si užít hvězdné léto do Aqualandu Moravia. 40 atrakcí, 16 bazénů, vodní horská dráha High Five, dětský vodní hrad se 4 tobogány a moře zábavy. To je léto v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek do Aqualandu Moravia na celý den, mám to tady. Mávám s tím a vám stačí jenom zavolat a šáhnout si pro ně, protože ty vstupenky, kromě bazénu a tobogánu, obsahují i vstup do Wellness Forum Románum a Pálava s krásným výhledem na Pálavu na 120 minut. No a vstupenky jsou platné až do konce července příštího roku. Tak tedy, jestli chcete sformovat velkou partu a užít si to v Aqualandu Moravia, 10 vstupenek je tady právě teď. Volejte studio Evropy 2 na 257 400 888. Telefonní číslo sem k mé pravici. Tak kdo se dovolá a bude moct soutěžit? Já se ptám, halo, kdo tam je? Tady je vaše letní Evropa 2. Halo, kdo se dovolal?
1: Slyšíme se?
0: Ano, jak se jmenuješ?
1: Tomáš.
0: Tomáši, odkud jsi?
1: Tomáš. Králové, kousek, Nechanice.
0: Nechanice, znám. Tak prosím tě, Tomáši, už jsi někdy byl v Aqualandu Moravia?
1: Byl.
0: A co?
1: Super, dobrý.
0: Skvělý. 10 vstupenek, takže buď celá parta, nebo si to můžeš vybrat postupně. Ty vstupenky platí rok a kousek, takže můžeš kdykoliv tam vyrazit. A aby si je získal, mám tady dnešní středeční otázku. Kolikáté narozeniny oslaví Aqualand Moravia letos 1. srpna? Buď za A 5. nebo za B 13. nebo za C 20.
1: Tak bude to za B.
0: 13. Je to jasný. Ano, 13. narozeniny 1. srpna, je to tam úchvatný. Ty jsi byl přímo v tom Wellness Forum Románum a Pálava?
1: Tam ne.
0: Tam ne, takže tam by si mohl to napravit a zajít se podívat, protože ten výhled, když vylezeš z toho wellness a odpočíváš tam, je prostě, já to musím říct, božskej. Tak si to tam moc užij, vydrž mi na telefonu, přeju ti hezké léto, pozdravuji v Nechanicích, zdravíme východní Čechy, měj se hezky, tak, ahoj, čau, čau.
1: Ahoj.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
10: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
12: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
13: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. filbec.cz.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
15: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
16: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
17: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
18: A kdy to bude?
17: 23.7.
18: A kde to bude?
17: V areálu A7 v Olešovicích.
18: A kde si můžu koupit lístky?
17: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
19: Každá princezna čeká na prince.
20: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz.

0: So maybe you bring one over to you.
1: Pojďme nahlédnout na naše stránky Evropa2.cz, kde se řeší každý den vždycky něco zásadního a třeba nového. Tak třeba zpěvačka Rihanna po 10 letech připravuje nové album. To možná víte, ale co zatím prozradila, to se dočtete právě aktuálně na našich stránkách Evropa2.cz a Nolanova Odyssea ovládla česká kina. Za jediný víkend přilákala přes 110 tisíc diváků, takže možná naberete i inspiraci, mrkněte i na další zprávy, vše najdete třeba teď hned na Evropa2.cz. Tukalros s Jardomy, za chviličku 11. hodina, my připravíme čerstvé zprávy na středeční dopolední Evropě 2.
2: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ano, je to tady, odbyla 11. hodina, ve vašich uších je Evropa 2 a teď tam pošleme ty nejčerstvější zprávy. Víc Káťa Podraská.
2: Krásné dopoledne. Nad Prahou už za půl hodiny cvičně proletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Velitelství pro operace armády České republiky dnes totiž symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na vznik kopie obří betonové plastiky s názvem Rovnováha, která se zřítila v pátek ráno na branické straně Barandovského mostu, vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Samovolný rozpad plastiky předběhl rozhodnutí o její plánované demolici. V anketě serveru novinky.cz se ale veřejnost přiklání k tomu, aby se památka neobnovovala. A teď už Lucka.
3: Stovky východočechů míří do Polska pro meruňky a okurky. Nejvíce oblíbené jsou drobné nakládačky. Obvykle platí jednoduché pravidlo. Čím menší okurky, tím vyšší cena. Prodávají se na kila nebo v několika kilogramových balení. Z východních Čech sem nejčastěji lidé jezdí koncem týdne a v sobotu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce, tak s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Trestní orgán Ligové fotbalové asociace, na který se Bořil obrátil minulý týden, totiž bývalému kapitánovi pražské Slávie nevyhověl.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Časem navíc počítejte na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Osobním autem vjedete do kolony u Popůvek. Silný provoz ale hlásí taky hlavní město. V Praze se zdržíte třeba u Barandovského mostu, kolony popojíždí na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Až k Mrázovce je to skoro na půl hodiny.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Během dne čekáme od severozápadu postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer v severní polovině Čech místy jinde jen ojediněle s přeháňkami, no a teploty 19 až 24, na jihu Moravy až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejner.
1: Čím menší okurka, tím vyšší cena. Nemělo by to být obráceně, víš? Velká, že jo, viď? To my tady na Evropě 2, čím víc muziky, tím lepší nálada. Tak za chviličku Sombr a já vám všem přeju hezkou středu. 3 minuty po 11, pokračujeme. My pokračujeme v rozdávání té letní atmosféry a o to se postaráme, pevně věřím, že dobře. Tak ještě jednou hezkou středu.
4: Evropa 2.

ještě dopolední Evropu 2, ještě to dopoledne chvilku potrvá, tak pojďme si ho zpříjemnit. Medúza, Skript a Will.i.am, anebo Kygo a Eva Max. Evropa 2.

0: Iva Max a písnička, která prostě má grády už nějaký ten rok. Já vám přeju pohodovou středu, dneska je 22. červenec a dneska slaví svátek Magdalény anebo Magdy. Tak velká gratulace, ve světě se slaví svátek Máří Magdalény, no a dneska je den přibližného pí a taky světový den mozku. Tak, abyste věděli, abyste byli v obraze. My přejeme pohodový den vám všem, ať slavíte nebo neslavíte. Mimochodem svoje narozeniny slaví taky, tu moc dobře znáte, z éteru Evropy 2, Selena Gomez, která se narodila v roce 1992. Taky velká gratulace pro vás, kteří slavíte i vy narozeniny, taky Evropa 2 se přidává. Užijte si ten dnešní den. Teddy Swims, Anet Fab anebo Rasmus už za chviličku na Evropě 2. Letní vibe Evropy 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Klaus na vaší Evropě 2. 3:30. Středa 22. červenec. Tak mám tady jednu takovou zajímavost. Chodíte na blešáky nebo na bleší trhy nebo na nějaký jako úplně jiný trhy. Tak představte si, že asi nemusím říkat, že na trhách můžete najít doslova obrovský poklady, jo. Nejenom na trhách, ale když budete dělat nějaký úklid, jarní už nestihnete, takže letní, anebo podzimní a budete uklízet třeba nějaký starší dům, půdu a tak podobně, i tam se najít velký poklady. Tak mám tady jeden příklad, jistá 61letá Britka, tak se vydala na bleší trh, někde tam u nich v Británii a tak jako vůbec nic si nechtěla koupit, jenom se kochala tím, co se tam prodává. A najednou přišla k jednomu stánku a vidí medvídka, takovýho plyšáka, jo. Ten plyšák nebyl úplně jako levnej, stál 130 liber, což je na naše 3600 korun. Říkáte si, no, to je docela dost drahej plyšák. Tak ona si to taky nejdřív řekla, ale pořád jako nemohla z něj strhnout oči. Dokonce odešla, zase přišla a pořád se asi čtyřikrát na něj přišla dívat a říká prostě, něco mě k němu přitahuje. No tak přece jenom říkala, to asi je osud, tak si koupila tady toho drahýho plyšáka za 3600 korun. Teď pozor, ona normálně, ono jí to tak jako očarovalo, že potom se začala zajímat původ o tohle z toho plyšáka a normálně zjistila, že tady ten zakoupený medvídek nebyl jenom obyčejný plyšák za pár kaček, i když byl docela drahej. Jednalo se o nějakou německou hračku z roku 1905. Koupila ho opravdu náhodou a ve skutečnosti ještě byl extrémně vzácný pro svoji barvu. To jí asi jako nejvíc jako upoutalo. No a přesto, že prostě byla do něj úplně zamilovaná, tak zjistila, že se dá prodat 30krát dráž, než ho koupila. Takže ve skutečnosti ona ho prodala, nebo koupila za 3800, jo, a prodala ho 30krát tolik. Tak si zkuste spočítat, kolik vydělala na tomhle tom osudovém setkání ona a plyšák. A to se může stát kdekoliv a komukoliv. Tak Harry Styles, Minnelli, Ram Pam Pam, další letní muzika před námi, já vám přeju hezkou středu, tak ať narazíte na podobnej skvělej úlovek. To vám přeje Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2

0: Linkyni na vaší středeční letní. No, chtěl jsem říct prosluněné, ale tady sluníčko v Praze nesvítí, ale na některých místech svítí. Prostě na letní Evropě 2. Tak teďka bych chtěl pozdravit všechny řidiče, jestli někde cestujete, jezděte opatrně. Pozor na to, pokud pojedete někam na nějakou delší cestu, vyjíždíte na dovču a tak, taky buďte obezřetní, opatrní. A mám tady takovou zajímavost, která přiletěla až z Belgie. Takovou kreativní metodu v postupu proti pirátům silnic, co jezdí jako hodně rychleji, než je dovoleno, zvolila právě belgická policie, když na dálnici na jihozápadě země instalovala atrapu svýho hlídkového vozu. No a ta atrapa vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než zjistili skutečný stav věci. Takže to pomohlo, jenom dobře, všichni brzdili, koukali a tak podobně. Takže vypadalo to jako opravdový, tady u nás v Čechách na Moravě, tak máme takový ty atrapy policistů, že nějak jako vjedete do vesnice a najednou vidíte, že proti vám policista, tak jako zpomalíte a najednou zjistíte taky, že to je taková atrapa. Takže dalo by se říct, že fake policejního auta tlumí rychlost na belgické dálnici, u nás to jsou atrapy vlastně policistů, ale stejně, jezděte opatrně, ať se vám nic nestane. Šťastnou cestu, Eva Farna, třeba pro vás, už za chviličku na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88

to, co

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je tady poledne, středa 22. červenec, ladí vás Evropa 2, to je dobře, te čerstvé zprávy a Káťa Podraská.
2: Krásné poledne. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat to bude dvojnásobek částky. Počítá s tím vládní novela o státní sociální podpoře a pomoci, kterou dnes doporučil Senátu téměř jednomyslně schválit jeho ústavně právní výbor. Střídavá péče může fungovat i přes hranice, pokud odpovídá přání dětí. K tomuto závěru dospěl dětský ombudsman Martin Beneš při posuzování případu sourozenců, kteří pravidelně cestovali mezi Českem a Slovenskem a chtěli chodit do škol v obou zemích. Podle Beneše úřady původně pochybily, když nerespektovali názor dětí a trvali na standardním modelu, tedy na docházce v jedné škole. Dětský ombudsman o tom dnes informoval na webu. A teď Šlucka.
3: Krajská nemocnice v Liberci dokončila novou teplárnu. Zařízení je už měsíc ve zkušebním provozu. V úterý tak mohlo začít bourání starého centra. Na jeho místě bude stát část nového pavilonu urgentní medicíny, který se od roku 2023 staví v sousedství. Projekt za 4 miliardy korun má být hotový v roce 2028. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Hokejový obránce Mikuláš Hovorka podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Floridou a i v příští sezóně se bude snažit prosadit do NHL. 25-letý bek odešel do zámoří před 2 lety z Českých Budějovic. V AHL doposud včetně play-off odehrál 138 zápasů, vstřelil 8 branek a přidal 25 asistencí. V uplynulém ročníku se připsal 4 starty za Floridu v NHL.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na D8 z Prahy do Ústí na 44. kilometru. Tady se srazila 2 osobní auta, tak opatrně. No a silný provoz stále hlásí hlavní město. V Praze se zdržíte třeba u Barandovského mostu. Kolony popojíždí na jižní spojice od sjezdu na Pankrác až k Mrázovce, je to asi na 20 minut.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
0: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Během dneška čekáme od severozápadu postupně oblačno až zataženo. Odpoledne a večer v severní polovině místy Čech očekáváme i přehaňky. Co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
5: Mám takovou osobní otázku.
2: Pojď.
5: Za co nejvíc utrácíš peníze?
2: To ti řeknu přesně.
5: Jo?
2: Za jídlo.
5: Za jídlo. No tak my se o tom za chviličku budeme bavit. Mám tady takovou překvapivou pro někoho, překvapivou informaci. Ano, za jídlo asi nejvíc utrácíme mnozí, ale za to utrácí mladí. Dozvíte se, zůstaňte s námi, tady je vaše Evropa 2.
0: Evropa 2.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: Letní středeční Evropa 2, tak co? Řekli jste si mezi sebou, do čeho nejvíce investujete peníze? Já jsem se na to před chvíličkou ptal, pokud jste si naladili až teď rádio, tak se vás ptám taky, do čeho nejvíce investujete peníze? Já jsem se ptal tady po rádiu, Kačka, která připravuje čerstvé zprávy, říkala, že nejvíc do jídla, ano, to asi tak bude, jídlo, pití, někdo říká do bydlení. Jo, prostě každý to má trošku jinak, je to individuální věc, no a já jsem pátral po tom, do čeho nejvíc investují mladí lidé, jo. Tak představte si, že průměrná česká svatba dnes stojí zhruba 250 000 korun. Šílený, ale je to tak. Vlastní byt v Praze si mladý člověk bez pomocí rodiny koupí jen stěží. Takže do čeho investujou mladí? Oni volí tak trošku jako jinou cestu, než jsme volili my, v tom středním věku, nechci říkat starší, ale v tom středním věku. Takže oni peníze raději investují do cestování, vlastního vzhledu, zdraví a psychické pohody. S tím souhlasím a naprosto to chápu, jenom když se řekne, že raději chtějí skvělou pleť než hypotéku, tak to zní tak jako prazvláštně, ale konec konců proč ne, aspoň tady na světě bude hezky kolem nás. Sami krásní lidé. Tak schválně zkuste si to mezi sebou říct. Do čeho nejvíce investujete vy? Taky by mě to zajímalo. Tera, Calvin Harris anebo Regan Bowman. Já investuju do muziky a ta bude už za chviličku na Evropě 2. Opravdu skvělá. Za to ručím.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
8: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Já bych vás chtěl pozvat právě teď, než předám slovo tady Jindrovi, který přijde na čas mezi 13. a 15. hodinou na naše stránky Evropa2.cz. Tam by vás mohl motivovat jeden článek, že jeden český student si plní svůj největší sen vůbec. A já si myslím, že to je, že to stojí za povšimnutí a je to nádherná věc. Čeho se to týká? Tady ten student ze školní hvězdárny až k NASA. Víc vám neprozradím. Je mu 16 let, jmenuje se úplně stejně jako, jako já, tedy Pavel. A musím říct, že odjíždí na prestižní školu v americké Minnesotě a opravdu si splnil sen a takhle by to mělo být. Pokud někdo z vás má nějaký sen, tak mu přejeme, aby se mu splnil, stejně jako Pavlikovi. Tak Pavlikovi velká gratulace. Detaily a podrobnosti uvidíte na našich stránkách Evropa2.cz, kde se můžete podívat i na další skvělé věci. Tak držím palce, ať ten nějaký sen i vám padne. Anika Eris, Kamrat, One Republic, už za chviličku na Evropě 2. Letní vibe Evropy 2.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Loli Pops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna. Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.

0: Ladí vás dnešní Evropa 2, se mnou už je tady Jindra Ekl, nazdar Jindro.
1: Ahoj, čaukej.
0: Opět nastupuješ s dobrou náladou a to je dobře.
1: Tak, je to tak.
0: Ty jsi přijel zase na motorce, viď?
1: No jasný, to už nějak nejde ani.
0: To je pohoda, viď?
1: To, no hele, jakoby úplně pohodou bych to nenazval, protože samozřejmě seš v té džungli, že jo, těch automobilů.
0: No, musíš být opatrný, velmi, o tom jsme tady měli projekt, hele, motorka, že jo, a tak podobně.
1: Jo.
0: Mimochodem, i tebe se musím zeptat, ptal jsem se tady mnoha dneska, do čeho nejvíc investujou peníze, do čeho nejvíc investuješ ty?
1: Hele, dalo by se říct do sebe, že jo?
0: No.
1: Víš, jakože, tak třeba děti ještě nemám. Tak,
0: ano, tak asi, jakým, asi způsobem, fakt do sebe. Jakým způsobem?
1: No různě, no. Jako,
0: tak no buď i, konkrétní třeba.
1: I ta motorka stačí. Třeba,
0: ano,
1: že?
0: Ano, motorka, dobře.
1: No, a, no, tak doma taky, že jo? To, víš, jak to na baráku, to musíš něco dělat, že jo?
0: No to jo, ale do sebe jako konkrétně.
1: No a já pak se jídlo. Hele, no, iž vem si, už dneska, při těch jako cenách teď,
0: no.
1: Už je to prakticky fakt každý oběd je investice.
0: No to je pravda.
1: Jako je to úlet, ale je to tak.
0: No. Já jsem se dozvěděl totiž, že mladí jsou tak trošku jinak než my,
1: ano.
0: Že než aby si pořídili hypotéku, jo,
1: ano, tak
0: radši investují do sebe tím, aby vypadali dobře. Takže
1: jako chápu.
0: Pleť,
1: no.
0: Hadry,
1: jo,
0: stylovka.
1: Teď je otázka, jestli jako za to prostě vystřelíš každý měsíc stejně jako za hypotéku. To už potom by bylo trošku napováženo.
0: No já si myslím, že jako v těchto letech, co jsme, tak ty ceny těch různých bytů, domů, pozemků.
1: Je to úlet, je to absolutní úlet.
0: Tak to je masakr.
1: Jakože když si fakt řekneš, tak teďkom budu tady 40 let nebo 30 let a teď nevíš, jako si za 5 let nechci
0: tak?
1: Jako predikovat, že? Ale cokoliv může být.
0: Tak?
1: No tak ty blá.
0: No. Je to tak. Takže buďte opatrní,
1: přeji
0: vám hezký den, dobře už bylo a pevně věříme, že dobře i bude. I po 13. hodině, protože je s vámi tady Jindra. Těším se zítra, opět budu mít 10 stupenek na pořádnou koupačku, takže užívejte středu zítra, ahoj. Tvoje léto na maximum.
2: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
4: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově míně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
5: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
5: Hádáme.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
4: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Každá princezna čeká na prince.
8: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.cz.
9: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Europa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.
10: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
11: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne. Na vznik kopie obří betonové plastiky s názvem Rovnováha, která se zřítila v pátek ráno na branické straně Barandovského mostu, vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Samovolný rozpad plastiky předběhl rozhodnutí o její plánované demolici. V anketě serveru Novinky.cz se ale veřejnost přiklání k tomu, aby se památka neobnovovala. V Německu roste počet případů sexuálního násilí na dětech. Naprostá většina obětí byla ve věku mezi 6 a 13 lety. 74% obětí byly dívky a 26% chlapci. Obzvláště varující je skutečnost, že v 54% případů se oběť a podezřelí spolu znali. A teď už předáváme slovo do regionu.
3: Budoucí trasu dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi prověřují pyrotechnici. Pracovat by měli na území o rozloze přibližně 80 hektarů, kde mohou být zbytky munice z druhé světové války. Teprve po dokončení jejich průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a archeologický výzkum. Dosud je v provozu několik úseků dálnice D55 v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Další se budují, případně se jejich výstavba připravuje. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Francie je první zemí v Evropě, která definitivně schválila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. A na nic se nečeká. Zákon má vstoupit v platnost už v září. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Zavedení opatření slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili i prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dnes a zítra můžete na D55 se potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby, a to konkrétně mezi 15. a 35. kilometrem ve směru na Hodonín. Je tady pro něj vyhrazený pravý pruh. Stavební práce pak komplikují provoz na silnici číslo 17 v Heřemanově Městci. Jezdí se tady kyvadlově.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Během dneška čekáme od severozápadu postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večera v severní polovině Čech místy, jinde jen ojediněle s přehánkami. Dnešní nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Mám tady pro vás připravenou hromadu věcí. Za chvíli se do toho pustíme. Bude zábava. Tak hezký odpoledne s Evropou 2.

0: V roku 2 teď se přesuneme trošičku někam jinam, do lehce jiného prostředí, takřka Karibik. Budeme se bavit o Floridě a tamních, tedy mokřadech Everglades. Mají tam jeden problém tedy s takzvanou zvířecí imigrací, bych tomu klidně i řekl. Jde prostě o to, že se v tamních mokřadách a v tamním prostoru velmi zásadně rozšířil jeden had, který, buďme rádi, že na území České republiky jako nevleze. Je to konkrétně krajta barmská z Asie. Oni ty krajty se tam dostali do Everglades někdy v 70. letech a od té doby samozřejmě nekontrolovatelně narůstají. Způsobuje to nemalý problémy v rámci tedy soužití těch dalších tvorů. Je to skutečně jakoby přírodní problém číslo jedna na Floridě. Člověk by i řekl, že tam budou jiný problémy, ale skutečně je tenhle ten jako nejzásadnější. Dokonce jsou tam soutěže o to, kdo naloví nejvíc těchto těch krajt a docela se tomu zajímavě přizpůsobila i jedna tamní restaurace v Everglades City. Tak tam je jedna restaurace, která se jmenuje Wildman's Pizza, Pasta and Python. No a jako slyšíte i z názvu, že Python, tak mají tam nějaký speciality i z hadu. Ale pozor, to nejzásadnější je to, že vlastně když přinesete co by platidlo mrtvou krajtu, tak budete mít zdarma jídlo třeba pro dva a tak dále. Záleží podle toho, jak je ten had veliký. Takže ten místní tedy majitel vlastně říká, že jsou jediní na světě, kteří přijímají kromě různých jakoby bitcoinů a podobně platbu v podobě tedy hada. Velmi zajímavý. Čili, jestli jste trošku v rámci jako adventure nálady nastavený takhle a ještě plánujete výlet do Ameriky, dejte si Floridu. Evidentně to bude stát za to.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru.

0: stupni díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěje mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropu 2, tak jsem se tady na E15 přečetl velmi zajímavou informaci, která tak trošku doplňuje vlastně to, co jsme řešili s Pájou Cejnarem ohledně tedy té otázky, kdy se mi zeptal, do čeho třeba jako investuju v životě nejvíc, já on se ptal několika lidí. Tak samozřejmě jsme se dostali k tomu, že ideálně, když třeba člověk nemá děti a tak dále, tak většinou jako, jo, člověk investuje do sebe prostě. Ať už to je, já nevím, cokoliv, oblečení, starání se o sebe, dalo by se do toho započítat třeba i, nebo dali by se do toho započítat, jo, i ty větší investice typu auto, bydlení a tak dále. Tam jsme trošku narazili vlastně s Pájou, protože jsme si říkali, že to je téma, který je velmi jako takový ošemetný, nebo je to prostě velmi komplikovaný dnes získat svoje bydlení. No, pak tu máme ty otázky, jestli hypotéka nebo nájem, jestli vlastně v tom nějaký rozdíl je. Tedy to, že si platíte něco jakoby do svýho, anebo že platíte ten nájem a pomalu se to nestává vaším. Je nutno dodat tedy, že musíte vydržet v tom placení minimálně třeba 30 let, že? Což samozřejmě budete muset platit i ten nájem, ale je tam tam větší svoboda, alespoň třeba v tom, že se můžete jako přestěhovat, změnit to místo a tak dále, nejste k tomu jakoby tak fixovaný. No, každý asi si na to musí najít svůj vlastní klíč, jo. To, že to je komplikovaný a to, že to je až skoro pro dneska třeba mladý lidi, kteří na to koukají, jako vlastně nedostupný, s tím by se asi souhlasit zcela jistě dalo. Nicméně na té E15 jsem si přečetl, tedy článek s nadpisem Ryanair, Česká spořitelna i dopravní podnik Praha nakupují byty. Zaměstnancům je pronajímají za nákladové ceny a se slevou. Jo, takže tady je jedna z těch možností kreativních, protože problém je pro ty firmy, že vlastně ty lidi si nemůžou jakoby dovolit třeba to bydlení, že? Dejme tomu v blízkosti toho výkonu té práce. No a tudíž to takovýmhle způsobem samozřejmě dotují. Jo, developeři určitě zatleskají a jako je jednoznačně i ty zaměstnanci, protože tohle je jedna z možností, jak ty celkem ostrý hrany reality trošku tedy otupit. Ale nebude to asi vše spásný. Uvidíme. Krok zajímavý.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
5: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
10: A kdy to bude?
9: 23.7.
10: A kde to bude?
9: V areálu A7 v Olešovicích.
10: A kde si můžu koupit lístky?
9: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
0: Na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Posloucháte Evropu 2, mám tu takový zajímavý seznam historických měst v Evropě, které jsou tedy údajně podle aktuální ankety nejzajímavější. Ono vlastně na těch anketách je nejvíc jakoby složitý asi zachovat vlastně to, aby to bylo po každý jako trochu maličko jiný, jo? Aby byly ty typy i na jiný města, než třeba byly dřív, což jako je těžký, protože když oslovujete dost podobný penzum lidí, tak samozřejmě vám většinou vyjdou dost stejný a podobný výsledky. Nicméně, teď je tady aktuální tady anketa, kterou zveřejnil kromě jiného i Refresher, a koukám tady, že na prvním místě je Kitzbühel, Rakousko. Druhé místo je Neswich z Běloruska, nebo v Bělorusku. A pozor, třetí místo je krásný, protože je to Kutná Hora. Po ní tedy Korčula, Melnik z Bulharska, ne Mělník. Pak je Český Krumlov, opět tedy Česko v první desítce. Pak Omiš, Prizren z Kosova a potom Heiligenblut Rakousko. Tolik tedy top, tedy 9 těch míst. Nicméně Kutná Hora na třetím místě je úžasná. Myslím si, že to není úplně náhoda. Zcela jistě to musíme zkrátka spojit s tím, jakou obrovskou reklamou a jaký PR-ko, celosvětový PR-ko, udělalo Kutné Hoře tedy Kingdom Come Deliverance 2. Zcela jistě jako neopomenutelná součást prostě marketingu tohoto města. Zároveň dodnes, jo, jako do Kutné Hory míří skutečně jako lidi z celého světa, fanoušci, kteří tedy nejen, že jako hledají ty původní místa z té hry, ale prostě navštěvují tohleto město jako takový, protože zkrátka v Kingdom Come je tak krásně zaznamenaný v jeho historické podobě, že prostě chtějí vidět, jak vypadá v dnešní moderní době. U těch jakoby vízek menších, u těch městeček, které jsou menší, kde byly ty hrady a tak dále, a taky samozřejmě to tedy je z té hry, to znamená Trosecko a tak dále a okolí. Tam už je jako otázka, jestli úplně všichni se radují, jo, včetně těch obyvatel, těch malých prostě vesnic a městeček, protože je jasný, že když tam prostě přijede hromada turistů, zaparkují všude káry, že jo, prostě při silnicích, v těch ulicích tam a jdou tedy hledat a obdivovat ty krásy kolem, tak to asi nemusí být tak příjemný, no, na denní bázi. Nicméně je to tak, jak to je, a Kutná Hora je aktuálně na třetí příčce, což je super.
1: Evropa 2, 88

0: 2. My
1: favorite. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadíš.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: Posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
3: Krásné odpoledne u zpráv. Čím dál tím více Čechů jezdí na dovolenou sami. Na individuální dovolenou vyrážejí lidé nejčastěji ve věku kolem 30 a nad 55 let. Přičemž zvláště mezi staršími převažují ženy. Vyplývá to z odpovědí cestovních kanceláří na dotazy České tiskové kanceláře. Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová čtvrť, se lidé budou moci prohlédnout na konci srpna. Stane se tak při True Crime festivalu s názvem Oddělení Hrudkov. A teď už slovo předáváme Lucce.
4: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
3: V australské nemocnici se stala velmi neobvyklá věc. Maminka čtyř dětí přivedla na svět jednovaječná čtyřčata. Šance na takový úkaz je 1:15 milionům.
1: Evropa 2, kde to stojí?
3: Ještě dnes a zítra čekají komplikace na řidiče na D1 na kilometru 343 ve směru na Brno. Levý pruh je tady uzavřen, jsou tady poškozená středová svodidla. A až do 3. srpna neprojedete levým pruhem na D8 v úseku mezi 19. a 17. kilometrem, i tady se pracuje.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
3: Během dneška čekáme od severozápadu postupně oblačno až zataženo, teď odpoledne a večer pak v severní polovině Čech místy jindy jen ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
2: Tak pojďme tedy dál, za chvíli se podíváme, co se stane, nebo respektive, že se to už stalo, když se utrhne AI ze řetězu. Bohužel už to není jenom taková jako predikce, skutečně už je to realitou. Za chvilku si popíšeme, co všechno nám hrozí. Tady na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ohledně AI se samozřejmě řeší ty zásadní scénáře toho, co by se stalo, kdyby se AI vymkla kontrole a podobně. Takhle, je to na jednu stranu dost trošku jako vzdálený scénář realitě. Na druhou stranu, aktuální věc, která se stala, zcela jistě napovídá tomu, že to zase možná není tak fantasmagorický, jak se to na první dobrou prezentovalo třeba v posledních letech v rámci různých filmů a tak dále. Taková vesmírná Odysea třeba od Kubricka, jo, která je stará velmi zásadně, tak už tam vlastně bylo velmi zajímavě poukázáno na umělou inteligenci, stejně jako v Matrixu třeba, v prvním Matrixu, myslím. No a teď se stala společnosti OpenAI, tedy ona věc, která je, dalo by se říct, jako alarmující, protože prakticky v rámci testování jakého modelu od AI, tak ta umělá inteligence se vymkla kontrole tím, že vlastně prolomila hranice svého vyhrazeného virtuálního prostředí a samostatně pronikla na internet, kde rovnou napadla produkční systémy známý vývojářský platformy Hugging Face. To je hustý, co? Jo, takže samozřejmě ten model jako v rámci toho, jak je naprogramovaný a jaký informace už vlastně má v rámci teda té dostupnosti, tak umí dělat případně i takovýhle věci. No. Velmi zajímavý, velmi zajímavý. Je to skutečně jako scénář prostě z nějakého fantasmagorického filmu, prostě z laboratoře, neunikne tedy nějaký virus, ale unikne tedy model AI, který prostě pak nějakým způsobem chce plnit určitý vnitřní nastavení, který má potom dál. Nejlépe u konkurence. Jo, natrénovali ho v OpenAI velmi dobře.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
0: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
1: Užij si s Evropou 2 léto na

0: elektřinu, dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: Posloucháte Evropu 2 a kdo si pamatuje zejména, já nevím, z takových let 80. 90. takže vám bude kolik 30, 40, 50, kdo si pamatuje tehdejší východoněmeckou značku Simpson, tak může mít částečně radost, protože samozřejmě Simpson zkrachoval, teď se toho tedy ujal nový investor a tyhle ty skútry, nebo chcete-li fichtly, jak se tomu tenkrát říkalo, tak má v plánu znovu oživit, jo. Věc, nebo skútry, který poprvé z výrobních pásů sjeli v roce 1964. Jediný ale, který tam jako je a který se dneska děje s hromadou tedy starých nebo znovu zrozených různých jako retro značek a podobně, tak teda bohužel v elektrickém kabátě. No, přitom vyrobit 125, která by zodpovídala dnešním emisním normám, by nebyl takový problém vůbec. No, skutečně vůni benzínu tedy nahradí elektřina a Simpson bude tedy elektrický. No, takže taková důsečná věc. Je to vlastně něco podobné jako ta ČZ, tato takzvané prase, moc hezký skútr, no, který samozřejmě byl ikonických v dobách minulých a teď taky znovu prakticky oživen, ale zase opět tedy v elektrickém kabátě. Třeba časem přijde ještě ona druhá retro vlna, kdy se tedy pokusí inženýři prostě udělat normálně benzínový motor. Ostatně i tak se tomu teďkon stalo u Harley Davidson, kdy oni taky vlastně všechny takový ty ikonický modely, jako je třeba Sportster, tak přestali vyrábět díky tomu, že ten motor, který se vyráběl 30 let furt stejně, tak už vlastně nezodpovídal ony emisní normy aktuální, zejména možná v Evropě. No a tak Sportster v roce 2022, myslím, že to bylo 2022, se přestal prodávat a samozřejmě prodeje Harley Davidson šly víte kam. Velmi dolů, velmi zásadně. No a teď tedy přichází ta dobrá zpráva, že teda přešli, řekli jo, jasně, takže v roce 2027 bude nový Sportster. Jo, vzali jsme ten starý motor, nějak jsme ho tedy jako lehce upravili tak, aby tedy zodpovídal novým aktuálním normám a jede se dál. Čili nebyla potřeba dělat hned elektrický, že nic proti elektrice, všechno má svoje místo. Ale zrovna u té jedné stopy je to taková cesta, nevím, no. Každopádně, i tak je to fajn. Všechno se posouvá kupředu a to, co už jakoby bylo vyřazený, se vrací zpátky. A to je dobře.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2 a tady už tedy zase opět bude střídání stráží. Ondra Vordy už je připravený. Ondráš, já tě zdravím.
1: Taky tě zdravím.
0: Hele, teď je mi Pája, jo, když mi předával tady žezlo, tak se mi zeptal takovou otázku, říká, ale no, tak se zeptal tady lidi ještě předtím, za co ty nejvíc jakoby utrácíš, nebo do čeho nejvíc jako investuješ, jo? A to je tak jako široká otázka strašně, že jo. Tak jsme se dostali potom, já říkám, no ale za co utrácím, tak jako nemám třeba děti, tak zatím by se dalo asi říct, že nejvíc utrácím za sebe, že jo. A on, no ale za co konkrétně? Já říkám, no tak hele, dneska už prostě ceny obědů, to už je taková malá investice, ne? Takže za jídlo, za co ještě jako jinýho? Tak mi napadlo, že bych tu otázku mohl taky zúžit jako na tebe ještě víc, aby si nemusel tady popisovat celý svoje investiční portfolio. Ale jako jestli je něco, pakliže seš to ty teda, jako za co nejvíc jako utrácíš ve věcech jakoby pro sebe, dejme tomu.
1: To jo, právě, že už jenom za děti.
0: Že jo, to je hezký.
1: No, tak to je za tu rodinu, takže teď to jsou dovolený teda, tam to lítá.
0: Jo.
1: Jo, tady zmrzlinka, tady kafíčko, tady obídek.
0: No,
1: jo, tady výletíšek, tady lanovka, tady vláček. A zase zmrzlina, a zase oběd, jo. A to se mnou, myslím, hodně z vás totožní, co posloucháte.
0: Jo, jako. jmenuj dál, co tam ještě dalšího prostě je.
1: No, hele, to máš normálně, koupíš třeba, nevím, výbavu, že jo, nevím, kyblíčky, lopatičky. No, ale musíš to za chvilku kupovat znova, protože se to zapomene, nebo se to někde ztratí. Nebo tuhle. Jako, myslím, že třeba března jsem kupoval už tak patery, třeba sluneční brýle dětský.
0: Jasně.
1: Jo. A já myslím, že byste mě doplnili všichni, co posloucháte. Tak
0: takže... Ne, dítě je jednoznačně nejzásadnější investice.
1: Pak samozřejmě pro některé mý kamarády to zbývají jako přítelkyně a milenky. Tam pak to lítá kabelky, taky dovolený. To je podobně jak s těma dětma. Co jsi tam měl ty teda?
0: Ne, dobře to, mně se hrozně líbí. Ondra to umí evidentně jako krásně rozvést. Teoreticky se
1: mohli... Ježíš, to já bych to rozvedl.
0: Hele, ale kámoš mi taky právě říká. Čoče, jeli jsme prostě do destinace, která není nějaká úplně jako kdo ví, jak prémiová. A on říká, čeče, já jsem tam s dvouma dětma prostě za 80 litrů. Jen tak, jako. A to jsem se divil, že vlastně i ty aerolinky, i ty hotely už nejsou zdaleka tak jako vstřícní, jako dřív se mi zdá. Jo, že prostě že ty věky se mi zdá, že se jakoby snižujou. Víš, že dřív to bylo třeba do 6 let, ne, že jako nějakým způsobem to byl jako takový tvůj malý baťůžek vlastně.
1: Ne, dneska je do 2 let a od 2 let už to platíš jako. Takže nejvíc lidi cestují s dětma, kteří jsou do 2 let, protože to je zadarmo, pak už konec. To platíš. Jo. Ale řekl jsi to hezky, jak říkal ten tvůj kamarád, že říkal, no tak jsem byl jenom na malém výletě, byl jsem v tom za 80.
0: No,
1: zajímalo by mě zeptat se ty jeho ženy, kolik ta dovolená stála, většinou říkají polovinu, jo. To mám zkušenost doma, pojedí dovolený, Máčkuško, co stalo? No, nevím, 40, říkám, ne, 80. Jo, takže je to takový pravidlo na půl, jo, to
0: ano, medalky, ano,
1: jo, zaplatíme to na půl, já myslím, že to stojí 40, on to stalo 80 a je to vlastně 50-50.
0: Tak to máme spočítaný. Evropa 2, 80,

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je 15 hodin, tady Evropa 2, čas na zprávy s Katkou.
2: Hezké odpoledne u zpráv. Starší byty, rodinné domy i nájmy dál zdražují. Ve druhém čtvrtletí šly ceny starších bytů meziročně nahoru o 13%. Průměr navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9% a opět začaly růst také nájmy. Kongu objevili nový druh opice. Jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Dostal vědecké jméno Columbus Congoensis a je extrémně zajímavý tím, že má téměř lidské rty. A teď už slovo předáváme Lucce.
3: V Česku může být o turistický cíl méně. Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek ze zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody České republiky. Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté. Vyplývá to z podkladu návrhu na vydání zákazu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Silničáři blokují D6 na 76. kilometru ve směru na Karlovy Vary, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. No a pracuje se taky na dálnici D7 mezi 4. a 5. kilometrem ve směru na Chomutov.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme o trochu teplej než včera, maxima dosahují na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Zítra se ale, i když jenom přechodně, mírně ochladí. Nejvyšší teploty vyšplhají na 17 až 23 stupňů, k tomu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polujasno, místy s deštěm anebo přeháňkami. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ondra Vodný.
1: A po 15. hodině pokračuje maximum muziky Jordan Hatch a Boniem s Riebem. Nebudou chybět, jsme Evropa 2.
4: Evropa 2.

It is the

0: Boniem a Rehab v 15.20 na Evropě 2. Pěkné středeční odpoledne. Pokud prožíváte klidný den a přesto vám něco zkazilo klid, třeba hluk, tak pokud jste byli v Praze a okolí, mohl to být cviční přelet stíhaček JAS-39 Gripen, který před obědem přelétl. Bylo to teda hlášený s předstihem všude na různých stránkách, ale člověk, pokud to nesleduje, tak ho to může vidět si to občas, že bouřka dorazila taky do Chorvatska. Pokud teď tam nejste, dobře jste udělali, pokud tam teprve pojedete, počasí by se mělo vrátit příští týden, dá další krásné tropické teploty a dokonce i u nás, takže pokud nemáte rádi tenhle druh léta, blízká se na lepší časy. Sombr a Lost Frequencies tomu přidám na Evropě 2.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

15.32, posloucháte Středeční Evropu 2, pokud jste na silnici, jedete někde po dálnici. Toto jede, toto frčí velmi často, teda pokud není nějaká zácpa. Ne všude jsou tyhle místa, někde na dálnice pořád čekají, někde zase se staví. Zajímavostí je, pokud pojedete někde, kde se staví dálnice, že většinou předtím, než se začne stavit, tak probíhá extrémní archeologický průzkum a ten přináší

0: vlastně spoustu zajímavých překvapení. Teď aktuálně se archeologové chlubí dálnicí D7 v úseku mezi Slaným a Knovízem, kde odkryli přes 400 archeologických objektů z různých pravěkých období. A je to taková malá ukázka do historie, takže až zase budete nadávat, že dálnice ještě není, no, tak ještě archeologové často nedodělali svoji práci. Ray Dalton a taky Činasky, tak k tomu přidám za chvíli. Tak šťastnou cestu na dálnici i mimo ní, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy.

0: muzika. Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
10: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
13: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.

0: Taky na Evropě 2 v 15.47, Harry Styles do 16. taky Kalin. No a pokud rádi chodíte plavat v létě, dobře děláte, protože pokud máte rádi vodu a nechce se vám třeba úplně běhat, tak se to dá celkem dobře nahradit právě plaváním. A podle posledního velmi zajímavého průzkumu a britské studie, která srovnávala vliv plavání a běhu na srdce, zjistila, že plavání dělá se srdcem rozsáhlejší změny než jogging. Prostě je to příznivější. Navíc to šetří kolena, kotníky, záda, to asi už každý ví. Takže až se vám zase nebude chtít jít běhat, radši se místo toho plásnete do bazénu, když tomu přidáte nějaký tempa, jo, tak pro sebe taky vlastně něco uděláte. Minimálně aspoň pokud to bude tempo k baru pro drink a tempo zpátky. A čím víc těch drinků bude, tak tím větší efekt na to srdce bude mít, minimálně co se pohybu týče. Taková malá prázdninová rada. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
3: A kdy to bude?
2: 23.7.
3: A kde to bude?
2: V areálu A7 v Olešovicích. A
3: kde si můžu koupit lístky?
2: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To je nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Každá princezna čeká na prince.
8: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 16 hodin, minuta k tomu, na Evropě dvě zprávy a Katka k tomu.
2: Krásné odpoledne u zpráv. Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně nadále monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. V úterý přestali hasiči torzo budovy skrápět vodou. Likvidace požáru ale zatím ohlášená nebyla. V Německu roste počet případů sexuálního násilí na dětech. Naprostá většina obětí byla ve věku mezi 6 a 13 lety. 74% obětí byly dívky a 26% chlapci. Obzvláště varující je skutečnost, že v 54% případů se oběť a podezřelí spolu znali. A teď už slovo předáváme do regionu.
3: Krajská nemocnice v Liberci dokončila novou teplárnu. Zařízení je už měsíc ve zkušebním provozu. V úterý tak mohlo začít bourání starého centra. Na jeho místě bude stát část nového pavilonu urgentní medicíny, který se od roku 2023 staví v sousedství. Projekt za 4 miliardy korun má být hotový v roce 2028. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Francie je první zemí v Evropě, která definitivně schválila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. A na nic se nečeká. Zákon má vstoupit v platnost už v září. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Zavedení opatření slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovil prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dnes a zítra můžete na D55C potkat pomalu jedoucí vozidlo u držby, a to konkrétně mezi 15. a 35. kilometrem ve směru na Hodonín. Je tady pro něj vyhrazený pravý pruh. Stavební práce pak komplikují provoz na silnici číslo 17 v Heřmanově Městci. Tady si jezdí k Vadlově.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Dneska máme o trochu tepleji než včera. Maxima dosahují na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů Celsia. Zítra se ale, i když jenom přechodně, mírně ochladí. Nejvyšší teploty 17 až 23 stupňů. K tomu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, místy s deštěm anebo přeháňkami. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Ondra Vodný.
1: A po 16. hodině The Silver Spoons, taky Jubel, anebo Lady Gaga. Nenechte si to ujít a držte vlnu i dál. Při středě jsme Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Dance 16.19 na Evropě 2, hezké odpoledne přeji a mám pro vás tip pro zdraví. Japonci vydali novou studii, která říká, že vitamin C není jen na rýmu, ale možná pomáhá hodně i mozku. Věci prozkoumali 2000 lidí nad 64 let, udělali jim rezonanci hlavy a změřili hladinu vitaminu C v krvi. Zjistili, že lidi, kteří měli C-čka málo, měli i méně šedé kůry mozkové a slabší propojení v části mozku, která má na starosti paměť a pozornost. To není důkaz, že vitamin C mozek zachrání, ale je to velmi silný signál, že se tím dá podpořit. Takže dneska večer nezapomeňte na něco, co má vitamin C, taková jedna paprika denně, kivíčko, brokolice, jahody, nejlepší. No a bude vám to pálit v jakýmkoliv věku. Leny za chvíli, Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.

0: Mária Callum Scott v 16.32 na Evropě 2, Deči, také Anthony Herbeck a Ellie Goulding přidám za krátkou chvíli z našeho Maxima muziky. No a pokud byste chtěli romantický tip, kam vyrazit přes prázdniny, tak zkuste vyrazit do Amsterdamu a ubytovat se v Jeřábu. Ano, zní to neuvěřitelně, ale bydlení v Jeřábu a ubytování v Amsterdamu bylo zvoleno nejunikátnějším hotelem světa, jedním z těch nejunikátnějších. Je to bývalý přístavní jeřáb, který měří 50 metrů a má v sobě tři luxusní apartmány. Jeden se jmenuje Secret, jeden Mystic a jeden Free Spirit. Každý apartmán má dvě patra, má velkou postel, má velkou vanu, můžete si tam udělat vlastní espresso a na střeše je vířivka s výhledem na celý Amsterdam, která se navíc ještě točí a máte tak krásný výhled. Takže pokud byste chtěli vyrazit na krásnou romantickou výšku, připravte si něco okolo 700 dolarů za noc, což vlastně celkem jde v poměru cen, který na dovolený většinou člověk zaplatí. Tak malý tip, třeba si u vás získá plusový body Evropa 2.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambo

0: žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Domanský. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
4: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
4: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer. Na Evropě 2.

0: Ali Goldin, 16.49 na Evropě 2, Samfeld, to stěnu zadát ještě do 17. hodiny. No a pokud sledujete technologické pokroky, tak jste slyšeli určitě o Neuralinku Elona Muska, který už dokázal operovat 12 pacientům čipy k tomu, aby hýbali nějakou částí těla, kterou třeba nehýbali, anebo viděli, nebo slyšeli. Je to zatím všechno jenom v testování. Na rozdíl od Šangaje, kde v jedné nemocnici proběhla vůbec první komerční operace, kde lékaři operovali pacientovi čip přímo na povrch mozku. Pacient měl po autonehodě před zhruba 10 lety ochrnuté ruce, 10 let rehabilitací nepomohlo, a tak si nechal operovat tenhle ten čip, jmenuje se Neo a je schválený od března letošního roku. Ten čip neproniká do mozkové tkáně, jenom na povrchu, a snímá signály, které překládá na pohyb ruky. Ten zákrok proběhl v pondělí, pacient je stabilní, signály z mozku prý fungují bez problému a rukama hýbá, až se tomu nechce věřit. Krásný, kam může technologie postoupit, jen teda houšť a rychlejš, aby už to zachránilo všechny a úplně všechno. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 17 hodin, tady je Evropa 2 a zprávy s Katkou Podrastou.
2: Krásné odpoledne. Čím dál tím více Čechů jezdí na dovolenou sami. Na individuální dovolenou vyrážejí lidé nejčastěji ve věku kolem 30 a nad 55 let. Přičemž zvláště mezi staršími převažují ženy. Vyplývá to z odpovědí cestovních kanceláří na dotazy České tiskové kanceláře. Na vznik kopie obří betonové plastiky s názvem Rovnováha, která se zřítila v pátek ráno na branické straně Barandovského mostu, vyčlenili pražští radní 13 milionů korun. Samovolný rozpad plastiky předběhl rozhodnutí o její plánované demolici. V anketě serveru Novinky.cz se ale veřejnost přiklání k tomu, aby se památka neobnovovala. A my už teď slovo předáváme do regionu.
3: Budoucí trasu dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi prověřují pyrotechnici. Pracovat by měli na území o rozloze přibližně 80 hektarů, kde mohou být zbytky munice z druhé světové války. Teprve po dokončení jejich průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a archeologický výzkum. Dosud je v provozu několik úseků dálnice D55 v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Další se budují, případně se jejich výstavba připravuje. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová čtvrť, si lidé budou moci prohlédnout na konci srpna. Stane se tak při True Crime festivalu s názvem Oddělení Hrudkov.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Ještě dneska a zítra čekají komplikace na řidiče na D1 na kilometru 343 ve směru na Brno. Levý pruh je tady uzavřený, jsou tady totiž poškozená středová svodidla. A až do 3. srpna neprojedete levým pruhem na D8 v úseku mezi 19. a 17. kilometrem. I tady se pracuje.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme o trochu tepleji než včera. Maxima dosahují na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26. Zítra se ale, i když jenom přechodně, mírně ochladí. Nejvyšší teploty 17 až 23, k tomu bude oblačno až zatažno, místy přechodně i polojasno, místy s deštěm a přeháňkami. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Ondra Vodný.
1: Jak jsme na tom o prázdninách? Něco zdražuje, něco zlevňuje, tak se podíváme, co se teď vyplatí kupovat a co 100% ne, Evropa 2?
4: Evropa 2.

0: The Black Eyed Peas na Evropě 2 v 17.20, za chvíli Calvin Harris, Alex Warren. No a pokud se hrozíte toho, jak vzrostly ceny nafty a benzínu, tak dobrá zpráva, jo? Podle Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v červnu meziměsíčně klesly, jediný, co teda meziročně vzrostly. Hlavním tahounem poklesu jsou potraviny, kdy vejce zlevnily meziročně o 19,7%, máslo je levnější o 9,4%, čerstvá zelenina meziročně zlevnila o 17,8%. A takhle by se mohlo pokračovat, takže aby to nebylo jenom o tom, že se něco zdražuje, ale někdy se to zlevňuje. Jasný, že to jde všechno ruku v ruce a pravděpodobně i tyhle věci časem zdražejí, ale tak, abyste věděli, co teď nakupovat. Kdybyste chtěli nakupovat levně, přeskočte na některý z těchto produktů a vyhněte se naftě a benzínu. Doma pak můžete chroupat vejce, máslo, čerstvou zeleninu a budete mít dobrý pocit, že jste ušetřili. To budou hezký prázdniny Evropa 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

11.33 ladíte středeční Evropu 2 a pokud se chystáte na svatbu anebo jste na svatbě byli, tak ji můžete porovnat se svatbou letošního roku, o kterou se postarala Taylor Swift. Svatba proběhla teda už na začátku července. Obřad vedl Adam Sandler, který ještě zpíval svoji vlastní vtipnou písničkovou chlásku. Dorazilo přes 1000 hostů, bylo tam spoustu známých jmen, nevěsta měla krásné šaty, zástupní prsten navrhl samotný ženich s jednou velmi známou klenotnicí v ceně podle odhadu okolo 500 000 až 5 000 000 dolarů, to je rozsah je velký, těžko se to odhaduje. Během obřadu vystoupil spoustu známých lidí, manželé věnovali ale navíc 26 000 000 dolarů, tedy zhruba 580 milionů korun 20 americkým charitám, což je velmi příjemný a milý, a to všechno v Madison Square Garden, která byla proměněna v tajnou zahradu. Po celém sále byly fotky obou, od dětství až po dnešek, byla to romantika, ale to gesto, poslání daru na charitu je krásný, velký peníze, zkuste to přidat taky do svojí svatby a hnedka bude, skoro by se dalo říct, ve stylu Taylor Swift. Tady svým za chvíli, Israel nebo Machine Gun Kelly, jsme Evropa.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 80.

0: Machine Gun Kelly, nevím, jestli jste slyšeli tu hlášku, která dozněla před chvilku na Evropě 2. It's a gift. Je to dar.
1: To teda.
0: Jo, je to dar. Teda. Je to dar, že je večer. Dar, že bude, vyber si na maximum.
1: Je to tak, je to dar.
0: Pozor. Dar ještě?
2: Pozor, večer na maximum.
0: Večer na maximum, ano.
1: Ale vybírat si můžete, to samozřejmě platí.
2: Vyber si na maximum je archaismus.
0: Archaismus. Já to mám zažitý.
2: Ježišmarja, kdo jiný než Ondra, který to dělal... Vyber si, jak dlouho jsi dělal vyber
0: Nevím ani.
2: Já dlouho, třeba dlouho. Za mě, když jsem poslouchal Evropu jako posluchač, tak jsem si říkal, Ondra, vyber si, přesně.
0: No, nevím, jestli už se vám to stává, že vás třeba jako někdo potká, někdo jako třeba
1: občas
0: na plese a řekne, je, to jste vy, my jsme vás poslouchali, jsme chodili ze školky třeba, nebo něco takového, víš, jako.
1: Mně se často stává, když řeknu, že jsem Ondra z Evropy 2, tak řeknou, jo, Ondra Vodný.
0: Tam máme stejně, zase říkali, a Ondra Urban.
2: To je dobrý.
0: Vy jste ten Ondra Urban, je.
1: A mě zase říkají Vodný, no
0: je vidíš. To dobrý, no, oni, ještě, že to je rádio, oni by to rychle pochopili. No. Tak si to pustej, po 18. jsme Evropa 2.
2: Děkujem. Evropa 2, 18.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Večer na Maximum, za chvilku těšíme se na vás. Teď aktuální zprávy a ty přináší Katka Podraská.
2: Krásný podvečer. Starší byty, rodinné domy i nájmy dál zdražují. Ve druhém čtvrtletí šly ceny starších bytů meziročně nahoru o 13%. Průměr navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. V Kongu objevili nový druh opice. Jde teprve o pátý nový druh opice objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let. Dostal vědecké jméno Columbus congoensis a je extrémně zajímavý tím, že má téměř lidské rty. A teď už se podíváme za Luckou.
3: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které zejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: V australské nemocnici se stala velmi neobvyklá věc. Žena totiž přivedla na svět jednovaječná čtyřčata. Šance na takový úkaz je 1:15 milionů.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stelničáři blokují D6 na 76. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Projíždějte se zvýšenou opatrností, no a pracuje se taky na D7 mezi 4. a 5. kilometrem ve směru na Chomutov.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra se nám, i když jenom přechodně mírně ochladí, nejvyšší teploty vyšplhají na 17 až 23 stupňů. K tomu bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, no a čekáme místy také déšť nebo přehánky. Tak to byly dnešní poslední zprávy, no a teď už startuje Večer na Maximum s Ondrou a Petrem.
1: Jsme připraveni.
5: My vás taky zdravíme, jsme rádi, že posloucháte. Je tady středeční Večer na Maximum.
1: Tak si zesilte rádio, jdeme na to.

0: 6 hodin 7 minut, čas, kdy startujeme středeční večer na Maximum Evropy 2.
1: Co můžeme slíbit mezi 18. a 20.
0: No. Můžeme slíbit třeba...
1: To začíná dobře, když takhle jako pátráme po tom, co bude.
0: Špetku humoru.
1: Dobře, můžeme slíbit, že za chvilku bude naše stálice Petr Švancara.
0: To je jasný, to je jasný, Švanci dorazí. No. Můžeme slíbit písničky na přání.
1: Ano, můžeme slíbit vaší muziku. Vy budete šéfem muziky na Evropě 2.
0: Bude taky song za trest, zkrátka bude klasický večer na Maximum, tak jak jste zvyklí.
1: Ano, informační smršť mezi 18. a 20. Tak díky, že ladíte. 18 až 20.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Prostředek pracovního týdne, středa, žádný švanci.
2: Zdarec všem. Dneska 22. července slavíme Světový mezinárodní den.
1: Ano.
2: Vítejte u kalendária. Dnes, švanci, je Světový den mozku.
1: No jo.
2: Aha. To je pro tebe.
3: Hele, a nic. Jsme se učili ve škole, že to máme.
2: Jo.
3: Já jsem k tomu ještě nedospěl. Ne, je to samozřejmě, není to na jedničku, když dostáváš tolikrát balónem do držky za celou kariéru.
1: Nemá to vliv?
3: Velký.
1: Hlavičkování.
3: Jasně. A pak když děláš, to je základní škola, a když pak děláš elektrikáře na, což já jsem, že jo, pravidelně to tady hlásím, na střední škole, no tak párkrát jsem jako vyhodil pojistky ve škole.
2: Ale, hoši, pojďme se pobavit o tom mužském mozku.
3: Ano.
2: Teď si vem, když je přímý kop ve fotbale, staví se ta zeď, stojí tam borci.
3: Ano.
2: Je náhoda, že si ty ruce dají mezi nohy, že si chrání ten mozek dole?
3: Jasně. Tak to je stejný, jak když holky jdou nakupovat a chrání si peněženku. Prostě chrání si to nejdůležitější, co je.
1: To nejzásadnější.

0: Bez pár vteřin, 6:45, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: A dneska poprvé jdeme na telefon 257 400 888. Celý dnešní Večer na Maximum můžete volat a diktovat, vybírat.
0: A kdo to otevře? Halo, Evropa 2.
2: Ahoj, kluci.
1: Ahoj, kdo tam?
2: Ahoj, tady David, aktuálně kolem Brna.
1: Nazdar, Davide.
2: Na
0: Family
2: tripu.
1: A jedete po D1?
2: Ne, ježišmarja, to ne.
1: No, protože já jsem četl, že je zavřená dokonce ve směru od Vyškova do Brna na 203. kilometru.
2: Aha, ne, tak to my jedeme po okolních.
1: To je dobře.
0: Což vlastně zapadlo, to by nejeli, to by stáli.
1: Ano, ano. No. Tak co ti můžem zahrát do okolí Brna?
2: Jestli můžu poprosit pro moje dcerušky něco od Medy.
1: Od Medy?
2: Ano.
1: Meda?
0: Tyjo, tak pojď, pouč nás teda teď.
1: To je zpěvačka, nebo? A teď se nám ještě vypadl, člověk.
0: I signálově už je jasný, že seš v okolí Brna.
1: A je konec.
0: Ne.
1: A je konec.
0: Davide, to nám nedělej. Já chci vědět, kdo je Meda. I když mi to něco říká. Podle mě, až nám to David řekne, tak nám to bude jasnější.
2: Ano,
0: už se slyšíme. Povídej.
2: Něco od Midi, jestli by bylo možné.
1: Midi, myslíš
0: jo,
1: Midi?
0: Jo, Midi, Midi, ne Rabbit Meda.
2: Midi.
1: Midi Rabbit Cat, teda.
2: Dříve Rabbit Cat, teď už jenom Midi.
0: Jasně.
1: Aha, no dobře, my jsme ti blbě rozuměli. To máme, a pro koho
2: jo,
1: to bude teda?
2: Pro moje dcery, který mají moc rádi tuhle hudbu.
1: Rozumím. A dcery jsou s tebou v autě?
2: Ano.
1: To je dobře. Tak šťastnou cestu. My tady ještě s Petrem hledáme Midi, Rabbit Cat.
0: Jasně, je to tady.
1: Máme, zahrajeme, mějte se krásně, ahoj.
2: Díky moc,
0: kusí,
2: ahoj.
0: Ahoj. Tvoje léto na Maximum.

0: Takhle to hraje na Evropě 2, když hudbu diktujete vy.
1: Já bych nás chtěl romanticky naladit. Chtěl bych se bavit o vyznání lásky.
0: To je hezká věc, ale zároveň těžká.
1: No, jestli můžu být indiskrétní, ty a tvá vyznání lásky, tak to poslední dopadlo nejlíp, to skončilo svatbou.
0: Jo.
1: No, mimochodem, jak jsi jako řekl, miluju tě a požádání o ruku? Nemusíš, jestli nechceš, jdem dál.
0: Ne, požádání o ruku bylo jasně daný, protože to jsem si řekl v 15 letech, kdy jsem byl poprvé na školním výletě z Brna do Prahy a v Praze jsem stál na Smetanově nábřeží večer a viděl jsem ten nasvícený Karlův most, nasvícenou katedrálu na hradě a řekl jsem si, na tomhle místě jednou požádám svoji budoucí ženu o ruku. To jsem si řekl v 15.
1: Čili místo, jasný. A zvláštní teda je, že Brňák řekl, udělám to v Praze.
0: Tak mě to dostalo to místo, že jsem to tam cítil.
1: Prostě. Jo.
0: No a pak jsme tam šli o nějakých 18 let později zhruba se svojí přítelkyní. Šli jsme tam brzy ráno, aby tam nebyli turisti, že jo? No a poklekl jsem tam.
1: Jo.
0: A hrál nám k tomu Jakub Ondra na kytaru v pozadí.
1: Jo.
0: Tak takhle jsem vyznal lásku.
1: To je moc hezký. Já mám totiž tady jedno fakt jako romantický, ale mega pracný vyznání lásky. Ale říkám si, že možná mnohem romantičtější vyznání lásky třeba bude mít někdo, kdo teď poslouchá Evropu 2. Mohl by zavolat, tak se o tom pojďme pobavit. Jestli souhlasíš.
0: Jo, 257-400-888. Dejte nám nějaký tip. Třeba někomu, kdo přemýšlí, jak by měl vyznat lásku,
1: no,
0: tip, jak to udělat, jo, vaši zkušenost, co jste zažili.
1: Evropa 2, haló?
0: Haló, tady Evropa 2, slyšíme se?
1: Slyšíme se? Ježišmarja, neslyšíme. Co teď, haló? Někdo tam je, ale nemluví.
0: Tam je někdo tak zamilovaný, že ztratil řeč.
1: Jo, láska někdy funguje i beze slov. Haló, Evropa 2, jde nám o vyznání lásky. Tak se bojím, že člověče, to je problém tady u nás, ale co teď, Evropa 2, haló?
0: Tak to nám zase funguje tady.
1: To je super.
0: Tak řekni tvoje vyznání zatím.
1: Já zase miluju Vánoce a řekl jsem si, že chci, aby to bylo na místě, který je vlastně jenom naše a aby to bylo spojené s Vánoci. A tak jsem to udělal na Štědrý den, na Vánoce, u nás doma.
0: No to je dáreček, pane, jo.
1: No, to byl dáreček.
0: To byl dáreček.
1: Tak co teď, haló, Evropa 2? Kamaráde, tak to je problém u nás. Navrhuju. Dáme Lady Gaga, Bruno Mars.
0: To není možný.
1: No fakt to, hele, dělám všechno pro to, aby to fungovalo a nefunguje.
0: No teď.
1: Teď, haló?
2: Ano.
1: No ne, super.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Jmenuju se Holka.
0: Holka, tak holko.
1: Dobře.
0: Ty máš asi nějaký zajímavý vyznání lásky. Zažila jsi něco hezkýho?
2: Tak já jsem zažila krásné vyznání lásky. Už teda v pozdějším věku. Můžu říct, že to bylo druhé kolo, jakoby.
0: Ano.
2: Tak jak už to v životě bývá. A ten můj partner mi vyznal lásku korespondenčními lístky. A to tak, že napsal miluji tě, ale každé to písmeno napsal na jeden korespondenční lístek a poslal to v poštou mě do práce. A já v ten den nebyla v práci, takže si to všichni přečetli a pak mi psali zprávu, že tam mám nějaké vyznání lásky.
1: To je hezký. Chci teda říct, že tvůj partner, teď už manžel?
2: Pořád partner.
1: Jo, partner je teda střelec, protože poslat poštou někomu to, že ho miluješ. Počkej, to taky mohlo dopadnout tak.
0: Tak on to poslal před 5 lety.
1: Jo, a teď to přišlo.
0: To
1: jsem si
2: no, ono to došlo celkem jakoby brzy, ale v té době už vlastně nebyly korespondenční lístky a on ty korespondenční lístky vyrobil tak, jak korespondenční lístky vypadaly, takže on vlastně tu lidovou tvořivost úplně jakoby dal do dokonalosti.
0: Hezký.
1: A teď ještě je dobrý, že ty seš tak skvělá a důvtipná, že jsi to správně složila, že jo? Dalo se z toho.
2: No, oni už to poskládali, já jsem potom dostala tu SMS zprávu,
1: jo.
2: Že ti kolegové z práce mě vyfotili vlastně ty korespondenční lístky poskládané na sobě, ale teda vedle sebe, ale on byl natolik důvtipný, že je očísloval, takže
1: aha, to jo. Je, že bys to nějak blbě složila, nebo by ti to nedošlo.
0: Nejenom, a co tady je? Nejenom, že je romantický, ale taky je chytrý.
1: No jasně.
2: No právě, tak on je velmi chytrý. Ano.
1: Děkujeme za tohle vyznání. Další vaše vyznání třeba za chvilku a pak taky to jedno speciální z Japonska. To budete koukat, co všechno je možný.
0: Holko, děkujeme za zprávu, bylo to krásný. Ahoj.
1: Ahoj.
2: A já vám děkuju, že jste se mi věnovali a přeji všem, aby zažili takové krásné vyznání lásky. Je to nádherné.
1: Ahoj. Tak se mějte rádi.
2: Ahoj, ahoj.

0: romantická atmosféra ve studiu Evropy 2. A to proto, že se bavíme o vyznání lásky.
1: Jo. Teď mi připomněl Martin, napsal na Instagram, jak jsme mluvili o tom, že jeden muž chtěl požádat svoji ženu o ruku, vlezli do balónu, vyletěli do horkovzdušného balónu, požádali a ona řekla ne. A potom museli hodinu a půl přistávat. Hmm. A museli být spolu na tom metru čtverečním. Šílený.
0: Těžký.
1: Šílený. Hmm. Tak dáme ještě jeden telefon? Zkusíme? Evropa 2, haló?
2: Ahoj, kluci, tady Vašek.
1: Čau, Vašku. Tak je hezký, že to budeme mít z té druhé strany. Před chvilkou volala dáma, teď volá muž. Co tvoje romantika a vyznání lásky?
2: Borci, tak já jsem svoju... Já nevím, jak to chcete jako ze široka, jako a i s tím poznáním.
0: Ne, jenom to vyznání.
1: Ne, vyznání jenom.
2: No tak normálně, na stěze,

0: nevěděla.
1: Ona to nevěděla. Říká, ne, že by mě to nebavilo, ale proč už jedeme na té lanovce po 28. Tak.
0: Naštěstí oba dva jezdíme na snowboardu, takže jako jsme to sjížděli, nemuseli jsme to scházet, jo?
1: No, jasně.
0: Bylo to fajn.
1: OK, děkujeme za to, děkujeme za to, ať tě láska provází. Ahoj.
2: Čau.
0: Zdarec.
1: Čau.
2: Čau, čau. No tak jaký máš příběh teda?
1: No pozor, pojďme mám k tomu. Příběh z Japonska a to vyznání lásky trvalo půl roku, nebo lehce přes půl roku. Ten muž byl cyklista, vzal si GPSku a jezdil po japonských ostrovech a na kole napsal Marry Me.
2: Aha.
1: Potom přejel trajektem na poslední japonský ostrov a tam dokonce udělal srdíčko.
2: Mm-hmm.
1: Najezdil takhle přes 7100 kilometrů, potom chodil i pěšky, kousek autem, dohromady prostě 7100 kilometrů. Trvalo mu to půl roku, no a potom už jakože vyjádření.
2: Hmm. No. A jak to dopadlo?
1: Poenta by byla, kdyby řekla ne.
2: No.
1: Řekla jo.
2: Zala si jo.
1: Řekla jo.

0: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9. a 11. na Evropě 2.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Večer na Maximum Evropa 2, ten středeční 22. července, Magdalenkám jenom to nej.
2: 257-400-888, čas na další telefonát, tentokrát písnička na přání. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Kdo tam? Kdo?
3: Pepa.
1: Signál špatný, zkuste jít blíž k oknu.
2: Pepa?
1: Pepo?
3: Honza.
2: Jo, Honza, my už tě slyšíme dobře, Honzo.
1: Honzo, lepší.
2: Tak co to bude, pro koho?
3: Tak já bych vás poprosil, jestli byste mi nemohli zahrát Linkin Park. Mě asi pro sebe, protože teď momentálně jezdím a rozvážím jídlo, takže...
2: Rozvážíš jídlo? Asi jídlo, že?
3: Ano. No.
2: Vezeš něco dobrýho teďka?
3: Teď jsem momentálně vezl dvě tortily k starým lidem.
2: Aha.
3: Byly takový
1: příjemný, dali mi jako lidítko. Byla by skvělá pointa. Ondra si objednal jídlo a má ho tady třeba 10 minut. Já jsem si byl ten, kdo vezl jídlo Ondrovi.
2: Bagetu jsem si objednal, to jsi nevezl teď.
3: Ne.
2: A ty hlavně podle přízvuku vozíš asi na Moravě.
3: Přesně tak.
1: A hlavně já to poznal podle toho, že dostal líško. Což ty si nedal.
2: Jak to vidíš?
1: No tak ježišmarja, známe se, ne?
2: Jak to vidíš?
3: Teď momentálně nervózní, že volám poprvé, mám do rádia.
2: No, vidíš, a v pohodě, ne?
3: Jo, v pohodě. Vidíš.
1: Za poprvý my máme...
2: Fanfáru! A promiň, kolik ti dali dýško? To mě zajímá ještě.
3: Tak mi nechali 30 korun zatím.
2: 30 korun!
1: Vidíš. To je euro a kousek.
2: Pěkný.
1: Dobrý.
2: To jsou hodní lidi.
3: Tak
2: ať to jezdí a ať pořád máš štěstí na takové hodné lidi. Měj se krásně. Honzo, ahoj.
1: Ahoj.
3: Děkuji vám, proti. Mějte se zatím dál.

0: Jo, Linkin Park ještě s Chesterem. Za chvilku bude 6:45. Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: A ještě než se vrhneme na song za trest, tak mám příběh, který by si vlastně ten song za trest zasloužil, a ten příběh se stal ve Francii. Je to teda bomba, poslouchej. 17-letá pacientka šla ve Francii na operaci kotníku. Plánovaná operace, měla tam něco špatného. Ten zákrok dlouhodobě naplánovali na začátek prázdnin, aby se přes léto zotavila a od září by mohla normálně chodit do školy, že se to zahojí. S co nejmenšími problémy. Tak ta operace nějak proběhla a když se pacientka probrala z celkové anestezie, byla v šoku. Zjistila totiž, že tou nohou může pořád hýbat, že na té noze se nic nestalo,
0: no.
1: Ale ucítila vatové tampóny ve svých ústech.
0: Počkej. Šla na operaci nohy.
1: Kotník. No. A měla vatové tampóny v puse. Oni totiž místo kotníků jí vytrhli 4 zuby moudrosti. Spletli se. Chápeš to? Jak si můžeš splést kotník? No, naprostá šílenost. Já si říkám, zuby moudrosti, kdyby jí aspoň udělali nový prsa. Ať už teda. Nicméně, my jsme investigativci a dostalo se k nám to, co řekli doktoři rodině.
0: Jo.
2: Náš ústav, pane Hudečku, se vám mými ústy, co nejsrdečněji omlouvá za toto politování hodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za 10 let.
3: No. 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: byli Maroon 5, večer na Maximum na Evropě 2 a už chystáme song za trest.
1: Můžete potrestat kohokoliv, kdo vás naštval, třeba i nějaká situace vás mohla naštvat. Ku příkladu, tady je jednička, ta je teda teďka velmi špatná.
0: To dej, pojď.
1: Dopravní kolaps na D1 u Brna, ve směru z Vyškova do Brna na 203. kilometru se stala vážná dopravní nehoda, byl tam dokonce i vrtulník, dálnice je stále uzavřená a je tam dlouhá kolona, která údajně se táhne až k Rousínovu.
0: No, možná v té koloně teď stojíte, nejede to ani dopředu, ani doleva, ani doprava. Tak klidně vlastně zavolejte, to je ideální pro song za trest.
1: No, a nebo se to může týkat čehokoliv. Zkrátka, jestli vás někdo naštval, berte telefon, vytáčejte 257 408 88 a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2. Večer na Maximum.

0: 22, večer na Maximum, je tady song za trest.
1: Kdo se dovolal a kdo bude trestat dneska ve středu 22. července? Haló?
2: Čau, tady Martin.
1: Čau Martine, klidně se do toho pořádně opři, ať tě dobře slyšíme.
0: Tak povídej, koho chceš potrestat?
2: Hele, tak je to jedna holka, jo, a když už jste jako už to téma té lásky, tak tohle to je taková ta neopětovaná láska.
0: Co se stalo?
2: Bylo to hezký, spousta času jsme spolu strávili, ručičky byly, chodili jsme ven, hráli jsme si s foťákem a se vším a hodně času jsme spolu strávili, byla sranda, smáli jsme se. A po půl roce prostě řekla, že to jako necítí, no. Jako já vím, že lásce neporučíš, ale jako připadalo mi to takový trošku tahání za nos, no. Já je fajn, že jí je se mnou fajn, mě s ní taky, ale mohla to říct trošku dřív, než se tam investovala ta energie.
1: No to určitě. A investovala se jenom energie, anebo cokoliv dalšího?
2: A tak nějaký dárečky, že jo, byly Vánoce, do svátek na Rosky, to jako jo, jsem tam nějaká třeba kysička, ale hlavně ta energie, no.
0: Nechala se pozvat na kafíčko, na večeři?
2: Nechala.
0: No tak.
2: Spíš to kafe, ale...
0: Jasně. No, nevadí. A jak ti to aspoň oznámila teda? SMS-kou, nebo...
2: ne, tak to je nečekaně, jako jednou jsem jí vez domů a najednou prostě z toho byl hodinovej rozhovor v autě a nedopadlo.
1: Ale no vlastně ještě si je taky mohl potkat s někým jiným někde ve městě, to by bylo podle mě mnohem horší.
2: Byli tam jiný, ale tak nebyli jsme ve vztahu, že jo, tak to bylo takový jako, že kamarádi, no.
1: Žádný
2: z nich není, to mě těší, ale jako nebylo to příjemný, no.
0: OK. No máš možnost jí teď přes Éter Evropy 2 něco vzkázat. Pojď do ní.
2: Hele, holka, netahej nás za nos. Buď prostě upřímná. Jestli si potřebovala čas, stačí to říct.
3: Song za trest.
1: Jo, čas. To byly kafíčka, rande, kino.
0: A nakonec, čau!
1: Tady je song za trest.
4: Dámy a páni, moje jméno Rytmus. Práve počúvate vyklirovanú verziu špeciálne, exkluzívne pre Rádio Europa 2. Jo!

0: Večer na Maximum, Evropa 2. Zlato, Kopky a Rytmus nehráli náhodou. Byl to dnešní song za trest.
1: Bylo to od posluchače pro slečnu, se kterou poměrně dlouho, asi půl roku chodil ven. Vypadalo to krásně, vodili se za ručičku, kupovali kafíčka, jídlo, dárečky. A ona pořád ho držela v nějaké naději, no ale po půl roce řekla a dost.
0: Nic nebude.
1: Nebude nic.
0: Jiskra nepřeskočila, naše láska končí. Zažil jsi někdy něco takového, že jsi investoval do lásky a nebylo nic, ale teď jako myslím tu finanční stránku věci.
1: To ani moc ne, já jsem nikdy neměl moc peněz. Do té doby, než jsem nastoupil na Evropu 2.
0: Tyjo, já jsem teda zažil jedno takový randíčko, možná 14-15 mi bylo. Fakt jsem byl zamilovaný a dopadlo to tak, že to jedno rande a ten jeden večer mě stál tolik, že jsem potom celý měsíc už neměl žádný kapesný a jedl jsem jenom suchý rohlíky.
1: A co jsi kupoval? No tak na tom rande, co
0: byli jsme v kině, pizza, pak jsme šli tančit, tak vstup na diskotéku, nějaký drinky, no a nezbylo mi vůbec nic, člověče.
1: Ty brio, tohle už jsi dělal ve 14 letech?
0: No ne, tak třeba 15 mi bylo.
1: No i v 15. Teda vy jste v Mostě byli hodně napřed.
0: Počkej, tak v Mostě, ježišmarja.
1: Teda.
0: Tam v 16 máš 3 děti. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: 19.04, to je přesný čas a na Evropě 2 pokračuje středeční večer na Maximum. Maximum muziky.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, 8 minut po 19. A pozor, výjimečná chvíle, máme tady vzkaz z kontaktního formuláře na našem webu evropa2.cz.
1: Aha, a z toho kontaktního formuláře nám přišel e-mail teda potom, protože já to mám v mailu.
0: No, ono to vlastně skočí na mail, jo. Ale reálně ti, co tam píšou, nepíšou e-mail, ale píšou nám do kontaktního formuláře.
1: Chtějí být v kontaktu.
0: Jo, no. To je hezký.
1: Tam se píše buď, když má někdo přání, anebo když uděláme nějaký průser.
0: Jo, jo, jo. Spíš, když uděláme průser.
1: Tak jo.
0: Tak máme tady takový hezký vzkaz. Dobrý den, možná dobrou noc. Můj skvělý chlap slaví narozeniny. Poslouchá Evropu 2 celý den.
1: Ano, má betonářskou firmu a přijede domů až v sobotu. No a já bych moc prosila, abyste mu zahráli píseň Miluju od Leoše, protože má narozeniny, 39. narozeniny.
0: Po 15 letech a 3 dětech se snad někdy stihneme vzít a bude to naše svatební píseň.
1: To jste si dobře vybrali, si myslím. No. Tak my přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
0: 39. narozeninová oslava.
1: To je hezký. Tady je Leoš.
0: Všechno nejlepší.

nemám rád rajskou. Miluju tě tak, jak miluje strom svoje květy. Miluju tě tak, jak ve Španělsku kastaněty. Miluju ty tajný, tvý záhyby těla. Miluju, když říkáš, co pak by si chtěla.

tebe. Miluju ty okamžiky, kdy mě máš tak ráda. Miluju ty chvíle, kdy ti můžu umýt záda. Miluju tě večer, když celá prostě záříš. Miluju tě ráno, jak se přitom tváříš. Miluju tvý vášně, co se z nitra derou. Miluju tě strašně, miluju tě celou.

0: Když zní tahle píseň, věřím, že pane Ondro, budu mluvit teď za nás oba, že vás taky milujeme a že si to bez vás neumíme představit a je to pro nás motivace sem každý den chodit a být s vámi, protože jenom dohromady jsme Evropa 2.
1: Je to tak?
0: Jednoznačně.
1: Je to tak? No, tohle bylo narozeninové přání. Peťa, Drahun, Maru a Karel přejí všechno nejlepší k narozeninám.
0: 39. narozeniny slaví muž, který si brzo možná Peťu vezme. Tak držíme palce.
1: No, máme nový rekord na Instagramu, kamaráde. Nové nejsledovanější reelsko v historii.
0: Ale souvisí to nějak s tím, co se dělo v poslední době? Pojďme se k tomu dopracovat.
1: Ano.
0: Takže fotbal?
1: Ano.
0: Ta kritizovaná halftime show?
1: No, souvisí to s tím, ano. Ano.
0: No, takže Bieber?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak, když to nebyl Justin Bieber, Madonna, ne? Tak to byly BTS.
1: Jo, hrají v tom roli. Ale hlavní roli v tom hraje streamer nebo influencer iShowSpeed. Takový ten kluk, znáš iShowSpeeda?
0: Ne.
1: No počkej, když ti ho ukážu, tak budeš vědět. iShowSpeed. Tady ten. Ty neznáš iShowSpeeda? No tak ten je skoro nejsledovanější na Instagramu. No tak dobře, on byl v zákulisí stadionu při finále a potkal právě BTS. A to, jak je potkal, tak natočil na Instagram. A on se s nima objímal, jo, velký kamarád, hezké přivítání.
0: Viděli se poprvé, ne, přitom?
1: Nevím, těžko říct.
0: Jasně.
1: Každopádně pak to dal na Instagram jako reelsko a tohle video, jak iShowSpeed potkal BTS za prvních 24 hodin, vidělo neuvěřitelných 300 milionů lidí. Respektive má to 300 milionů zhlédnutí. 300 milionů za jeden den. Nejsledovanější v historii. Nový rekord. BTS a iShowSpeed.
0: No dobrý, no.
1: Teda překvapuje, že neznáš iShowSpeeda.
0: Ne.
1: A tady tu skupinu, kterou ti teď pustím, tu znáš? No?
0: No jasně, BTS.
1: No tak.
0: No tak, ježišmarja.
1: Tak iShowSpeed.
0: Pojďme obejmout, já to natočím a budeme mít 300 shlédnutí.

0: Večer na Maximum Evropa 2. Musím říct, že BTS mě začínají bavit víc a víc.
1: Ne, je to dobrý.
0: Je to
1: rozhodně,
0: dobrý.
1: Rozhodně K-pop u nás na Evropě 2.
0: No, ale nás zajímá taky, co baví vás. Pojďte volat 257 40888 a řekněte, co chcete zahrát.
1: Haló?
2: Ahoj, tady Kuba.
1: Ahoj, Kubo, zdravíme tě.
0: Co to bude?
2: Ahoj, ahoj. Nám to včera vypadlo, já byl poslední hovořící.
0: Jo, ty jsi volal
1: pro
0: Patrika a pro další lidi, kteří už jsou v nebi. Ano.
1: Mimochodem, Kubo, my jsme ti volali zpátky, měl jsi tam od nás nepřijatý hovor.
2: Měl jsem, děkuju.
1: No, jenomže ty jsi měl vyplej telefon, co se stalo?
2: No, mně se vybilo, protože z nějakého důvodu, když jsem volal, měl jsem 15% a pak najednou procento a konec.
0: Musíme připomenout, že prostě uprostřed toho telefonátu ty si najednou zmizel a nedopověděl si to, co si chtěl říct, tak máš možnost na reparát, klidně, pojď do toho.
2: Tak super, tak začnu nejdřív s rodinou, takže pro všechny z mý rodiny, pro všechny dobrý lidi a pro všechny, řeknu, nezadaný, aby si to užili i oni.
0: Ty jsi taky nezadaný?
2: Teďka, jo.
1: Pozor, tak to je Evropa 2 Tinder.
0: Co konkrétně hledáš? Co by si chtěl?
2: Tak samozřejmě lásku svýho života, víš jak.
0: Dobře, ale
1: má ta láska mít nějaký parametry?
2: Ale asi věrnost.
0: To je důležitý parametr.
1: Takže jsi byl v životě zklamán?
2: No jo, není všem dům konec.
1: No, ne, to rozhodně. Tak okej, tak držíme palce a teď teda řekni, co zahrajeme.
2: Jestli můžu Busted, Years 3000.
0: Busted?
2: Busted.
0: Jo,
1: Když jsem napsal Busted, tak jsem našel Samera Isu. Pamatujete Busted od Samera Isy? Fuh, to je co?
0: Počkej, ještě jednou, a jestli ti dobře rozumíme. Interpret, název interpreta?
2: Je to Busted, jako Busted.
0: Ano.
2: A Year 3000.
0: Year 3000, zase bojím, člověče, že nebudeme mít.
1: Člověče, ale nebude, pozor, tak máme tady Busted a jmenuje se to Air Hostess. To tady máme.
2: Nic mi to neříká, ale jdem do toho.
0: Dobře.
1: Jo, dobře.
0: Dobře. Tak jo, jsme rádi, že dneska to vyšlo až do konce, že se ti nevybila baterka a těšíme se zase příště. Měj se.
2: Mějte se, kluci.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau.
3: Večer na Maximum.

0: Britská skupina Busted dostala prostor na Evropě 2.
1: A pojďme se podívat na datum 18. prosince 2026. Říká ti to něco?
2: Ne.
1: Tak pozor. 18. prosince 2026 do kin vtrhnou dva možná nejočekávanější filmy posledních třeba 5, možná 10 let. Jsou to jako blockbustery jako blázen. Nový Avengers Doomsday a taky třetí Duna. Mm-hmm. Náhoda. 18. prosince 2026 dostaneme takovej předčasný vánoční dárek.
2: Jako náhoda, že oba dva filmy mají premiéru ve stejný den.
1: Jo, ve stejný den.
2: Přitom to jsou jako velkofilmy.
1: No, vlastně si konkurujou a o tom to i je. Třetí Duna si na 3 týdny rezervovala všechna kina IMAX. Mm-hmm. Jenom pro Dunu.
2: Po celém světě.
1: Jo, jenom pro Dunu. Mm-hmm. No a teď si vem, že 18. prosince jdou do kin nový Avengers Doomsday.
2: A oni nevěděli, že ta Duna to bude mít?
1: No, byli prostě rychlejší.
2: Kdo byl rychlejší?
1: Rychlejší byli ti, kteří mají na svědomí Dunu.
2: Dunu.
1: No. A potom je Disney a ti mají na svědomí Avengers.
2: No tak, tak když vím, že Duna má 18. premiéru, tak to nedávám na 18.
1: Dali to na 18. Tak to prostě jdou proti sobě.
2: Just.
1: No a tak u Disney přišli s novým kinoformátem Infinity Vision. A jistá kina mají zase jenom formát Infinity Vision. Hmm. A v těch kinech, kde je Infinity Vision, se budou promítat jenom Avengers a ne Duna. A tam, kde je IMAX, bude jenom Duna a ne Avengers.
2: To vypadá jako válka.
1: No, vlastně jo.
2: Válka filmů.
1: Vlastně je to taková jako fakt ryzí válka superhrdinů, protože tyhle ty dva filmy, to je jako to nejvíc. A jdou proti sobě letos před Vánoci. Mimochodem, včera vyšel nový trailer na Doomsday, na ty nový Avengers. Ano. Za 24 hodin to má 503 milionů shlédnutí.
2: To je dost.
1: Nejúspěšnější trailer Disney historie.
2: Tak tím pádem se dá očekávat, kdo tuhle válku vyhraje. Avengers.
1: No to nevím teda.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Ondry. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2. I'm here inside of intent and high. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright by my side.

0: Two Colors, Evropa 2 večer na maximum, co budeme hrát dál je na vás.
1: Pojďte za námi na telefonním čísle 257 400 888, vybíráte, diktujete.
0: Víš, co se ještě nestalo? Dneska má svátek Magdaléna. Nabízeli by se jelen Magdaléno, tvoje vlasy. Uvidíme.

0: můžeme zahrát na cestu?
1: Poprosil bych něco od Imagine Dragons a bylo by to pro manželku, se kterou dneska slavíme 15 let výročí. Prosinka, který tady se mnou jezdí. Babičce nahoru, ta by dneska měla narostky a potom ještě prezidentovi, ať to nějak, ať se to nenechá úplně otrávit od těch debilů, co jsme si zvolili.
0: Okay.
1: Když to nebudete komentovat, nesmíte, stačí, když mrknete. Poznáme.
2: Ale
0: OK.
2: Ale OK.
0: OK. Je to nachystaný, měj se hezky a zase cinkni. Ahoj.
1: Díky.
2: Ahoj, šťastnou cestu. Ahoj.

0: Imagine Dragons dohráli na Evropě 2. Zdravíme všechny, kteří jsou třeba na cestách, poslouchají naše rádio. Máme pro vás takový zajímavý tip, protože na cestách člověk řeší dvě věci. Kam jede a co bude cestou jíst?
1: To druhé za vás vyřeší Fresh Corner. Vyzkoušejte malou nebo velkou jízdu menu.
0: Dva hot dogy s Coca-Colou navíc za výhodnou cenu s aplikací MallMove a ideální zastávka je to na každý výlet.
1: V aplikaci MallMove najdete i další slevy na Fresh Corner občerstvení nebo prémiová paliva. Tak si apku nezapomeňte stáhnout.
0: No, Molka je totiž oblíbená zastávka na cestách a my od pátku do neděle po celé léto přinášíme soutěž právě s čerpacími stanicemi Mall.
1: Stačí se zapojit a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu na 2000 korun, což je ideální kombinace na vaše prázdninové cesty.
0: Tak poslouchejte Evropu 2, počkejte si na výzvu moderátora a vyhrajte s Molkou.

0: Dobrý, Krištof, Dominika Lágia u nás na Evropě 2, půlnoční hřích.
1: A ještě než bude půlnoc, tak dáme poslední písničku na přání 257-400-888. Dneska poslední možnost nechat si něco zahrát.
0: Last call a v něm, halo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, koho vítáme?
2: Tady Naty.
0: Čau Naty, co to bude?
2: To něco od Katy Perry.
1: OK, a pro koho bude Katy Perry?
2: Pro všechny.
1: Super, no tak jak ty se máš? Jak užíváš prázdniny? Už jsi někde byla?
2: Jo, u moře.
1: Hezky. A kde u moře?
2: Na Tasosu.
1: Jo, no. Řecko, to je pěkný. Bylo tam asi hezky, že?
2: Jo.
1: To je dobře, to je dobře. No tak jo, tak užívej i dál. Máš ještě nějaký plán do konce prázdnin?
2: Jo, hodně.
1: Co třeba?
2: Apalucha a nějaký tábory.
1: Apalucha je super, super.
0: Tak ať to všechno vyjde, hezký prázdniny. Díky, ahoj, že posloucháš. Čau.
2: Ahoj.

0: Katy Perry na vaše přání, to byl dnešní Last Call, večer na Maximum, Evropa 2.
1: Ale absolutní tečku za dnešním vysíláním udělá Petr Švancara.
0: No jo, a dneska to bude velkolepý, hlavně teda intelektuálně, protože slavíme jeden speciální den mozku.
1: Jde to vůbec dohromady, Petr Švancara a slovo intelektuálně?
0: No tak ježišmarja, ježišmarja.
1: Dobře, dobře, dobře. No ni, sami to uslyšíte za chvilku v rubrice Žádný švanci na Evropě 2. Večer na Maximum.
2: Evropa 2. 88

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Prostředek pracovního týdne, středa, žádný švanci.
2: Zdarec všem. Dneska 22. července slavíme Světový mezinárodní den.
1: Ano.
2: Vítejte u kalendária. Dnes, švanci, je Světový den mozku.
1: No jo.
3: Aha.
2: To je pro tebe.
3: Ale o tom jsme se učili ve škole, že to máme.
1: Jo.
3: Já jsem k tomu ještě nedospěl. Ne, je to samozřejmě, není to na jedničku, když dostáváš tolikrát balonem do držky za celou kariéru.
1: Nemá to vliv?
3: Velký,
1: fakt hlavičkování.
3: Jasně. A pak když děláš, to je základní škola, a když pak děláš elektrikáře na, což já jsu, že jo, pravidelně to tady hlásím,
1: no.
3: Na střední škole, no tak párkrát jsem jako vyhodil pojistky ve škole.
2: Ale, hoši, pojďme se pobavit o tom mužském mozku.
3: Ano.
2: Teď si vem, když je přímý kop ve fotbale, staví se ta zeď, stojí tam borci.
3: Ano.
2: Je náhoda, že si ty ruce dají mezi nohy, že si chrání ten mozek dole? Jasně.
3: Tak to je stejný, jak když holky jdou nakupovat a chrání si peněženku. Prostě chrání si to nejdůležitější, co je.
1: To nejzásadnější.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Rubrika Žádný švanci ukončuje další krásný letní večer na maximum.
1: A vzhledem k tomu, že je středa, tak večer moc nedivočte, protože zítra je čtvrtek, musí se do práce, abyste nebyli unavení. A my se na vás těšíme zase v pátek v 18.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo, ty vole, jo, to bude víc radost. Já vás miluju vás.
2: Ale víš co?
1: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuju.
1: Ahoj.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobře to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.

0: našeho éteru.
1: Jo!
0: Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
1: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se v půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžou být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz. Evropa 2. 8.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: One, Evropa 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: tobě.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: muzika. Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Evropa 2.
0: Maximum muziky.
3: Maximum 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se neumožní.
0: Jsme Evropa 2.